0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Tohle je Klasik Praha.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Je klasik Praha.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 28. května. Cesty melodií k posluchačům jsou nevyzpytatelné. K mezinárodní slávě je občas dovedou úplně jiné okolnosti, než bylo zamýšleno. Tak to také bylo s písní, kterou složil skladatel, jemuž se budeme v dnešním ranním vysílání věnovat. Přeji vám příjemný poslech.

Dozněl Žik, první část St. Paul's Suite Gustava Holsta. Hrál soubor London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál 4 minuty po 7 hodině. Za chvíli třetí část symfonie B-dur Františka Xavera Duška. Předtím ale jméno skladatele, o kterém možná ani nevíte, že existoval, a nebo znáte pouze jeho příjmení. Je to José Padilla Sánchez. Ale co znáte jistě, je melodie, kterou složil jako píseň, a vy ji znáte z filmového plátna. Někdy pochopitelně také, když onen snímek běží v televizi, tak i z televize, a nebo poté z různých jiných formátů. Která je to melodie a v jakém filmu zazněla, to vám také prozradím, ale o trochu později.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie B-dur Františka Xavera Duška. Hrál nám soubor Helsinki Baroko Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena a dohrál 8 minut po 7 hodině. Včerejší nárazový vítr k nám přinesl mírné ochlazení, takže dnes odpoledne napočítáme, nebo spíše uvidíme na teploměru, teploty nejvyšší jen mezi 22 až 24 stupni Celsia. To v Praze. A bude tu jasno, nebo skoro jasno. Na sluníčku je tedy možné, že ucítíte teplotu o něco vyšší. Co máme pro vás připraveného dál, tak to je hudba od Jacquesa Fromentala Alévyho. A to z opery, která v 19. století patřila k nejpopulárnějším operám. Hrávala se i v českých divadlech. Je to opera La Juive. A my uslyšíme árii, kterou nám zaspívá Bonaldo Giotti se sborem Ambroziánské opery a za doprovodu orchestru New Philharmonia Orchestra pod vedením Antonia de Almedy.

Dozněla ukázka z opery La Juive Jacquesa Frumentála Alévyho. Slyšeli jsme zpívat Bonalda Giottiho sbor ambrosiánské opery a hrát orchestr New Philharmonia Orchestra. Dirigentem byl Antonio de Almeida. Za pár vteřin 7:45 a také za námi přijdou příšerky SRO, to je známý animovaný film a my z něj uslyšíme hudbu Randyho Newmana. Ale až za chvíli, předtím je tu něco méně veselého a sice zdržení na pražských komunikacích kvůli dopravním nehodám. Jedna je hlášena z Novovysočanské ulice, další z Novosibirské. Buďte opatrní také na Podolském nábřeží, i tam je hlášena dopravní nehoda a neminete dopravní nehodu, pokud se vydáte i na Karlovarskou.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Tohle je Klasik Praha.

Dozněl Svit Luny Claude Debussyho v podání Rejčena a souboru Made in Berlin. Máme 5 minut před 7:30. Za chvíli se rozeznějí tóny Johanna Sebastiana Bacha, třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll. Solo bude mít Murai Peraya. Předtím má ale solo jiný vynikající hudebník a tím je Španěl José Padilla Sánchez. Vynikající španělský hudební skladatel a klavírista první poloviny 20. století. Narodil se ale ještě ve století 19. právě 28. května. Bylo to v roce 1889 v Almerii. A základní hudební vzdělání získal právě v rodném městě. Pak studoval na Královské konzervatoři v Madridu a dokonce i v Itálii. Nicméně do Španělska se vrátil a začal komponovat známé operety ve stylu španělském, tedy speciální operety, říká se jim zarzuely. A právě už s tou první v roce 1906 měl veliký úspěch. A tak je jasné, že ty další komponoval, dalo by se říct, tak trochu lehkou rukou, protože byl nadán pro tento žánr. Přestěhoval se také do Argentiny, tam také působil v hudebně dramatickém žánru a pak se vrátil do Evropy a usídlil se na chvíli v Barceloně, kde se spřátelil i s Pablem Picassem.

Murray Beraja a Orchestr Academy of St. Martin in the Fields dohráli třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll Johanna Sebastiana Bacha necelou minutu před půl osmou. Za chvíli od Ralpha von Williamse z jeho anglické lidové svity první část Pochod 17 Come Sunday. Předtím ale dopochodujeme opět k José Padilu Sanchezovi, španělskému skladateli první poloviny 20. století, který, jak už jste slyšeli, skládal španělské operety Zarzuely a byl s nimi i v Argentině. Nakonec se usídlil na chvíli v Barceloně, kde se spřátel s Pablem Picassem a vydal se i do Paříže. Tam měl velký úspěch se svými operetami a také písněmi, které skládal pro známý kabaret Moulin Rouge. Stal se mezinárodně proslulým skladatelem a jeho melodie putovaly po celém světě. Všimli si jich i v Americe. A Jerome Kern dokonce jednu z nich použil ve svém muzikálu The Night Boat. A jiný umělec dokonce ve filmu. Který to byl umělec a v jakém, to si řekneme za chvíli.

0: Dozněl pochod 17 Come Someday a to z anglické lidové svity Ralpha Vaughan Williamsem hrál orchestr Academy of St. Martin in the Fields a dirigentem byl Neville Marriner. Jsou 8:04 a my se ještě jednou vracíme k Jose Padilu Sanchezovi, španělskému hudebnímu skladateli, ale také výtečnému klavíristovi první poloviny 20. století. A právě v té první polovině 20. století byl na vzestupu i další z žánrů uměleckých, a to film, filmové umění, a dokonce ve 20. letech už přibralo k sobě i zvuk. Přestože se tak dělo, jeden ze známých filmařů se stále zvuku bránil, respektive takovému, aby se v jeho filmech mluvilo. Nicméně hudba k němu už hrát mohla. Mluvím o Charlie Chaplinovi, který přestože byl na vzestupu zvukový film, ještě v roce 1928 trval na tom, že svůj nový film Světla velkoměsta bude koncipovat jako němý, tedy postavy v něm nebudou hovořit na plátně, jen uvidí lidé titulky. Nicméně hudba už k takovému filmu podle Chaplina znít mohla. Dokonce většinu těch melodií sám složil, a to prý za krátký čas, za pouhých 6 týdnů. Jednu melodii ale nesložil právě on. Byla to melodie, jak už dnes víte, jednoho z španělských skladatelů první poloviny 20. století, a to José Padily Sancheze. Ta melodie pochází z písně La Violetera. To La Violetera znamená vlastně do jisté míry něco jako květinářka, ale květinářka, která prodává pouze fialky, violy. A právě tento pěkný hudební kousek využil Chaplin ve chvílích, kdy se v jeho filmu Světla velkoměsta objeví slepá dívka. A je to jedna z nejznámějších melodií, která proslavila tento film a je spojována s tímto filmem. Vy ji uslyšíte i v následující chvíli, a to ve skladbě, která je složena právě z mnoha melodií, těch Chaplinových, ale právě tam uslyšíte i melodii José Padily Sancheze a dalšího skladatele Leo Dani Derfa. Ta směs se jmenuje City Memories a nám je za chvíli zahraje symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod vedením Nikoloze Racveliho. Solo má Liza Batiašvili.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jste směs melodií z filmu Charlieho Chaplina. Ta směs nese název City Memories a zněly v ní melodie jak Charlieho Chaplina, tak Jose Padeli Sancheze a Leo Daniderfa. Hrál symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod vedením Nikoloze Račveliho a solo měla Liza Batiašvili. Za minutu bude 7:45, ale to už budeme poslouchat další melodii ranního vysílání. A tu je slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Hraje symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ocitli jsme se mezi dětmi, to už jste jistě poznali, byla to druhá část Slovácké svity právě s názvem Mezi dětmi. Hudbu Vítězslava Nováka hrála Státní filharmonie Brno, vedl ji Karel Šejna. Ještě 5 minut zbývá do 8, to je 5 minut pro hudbu Henryho Persla a pro Leu Desandre, vnikající mezzosopranistku, která nám za doprovodu souboru Jupiter Thomase Danforda zaspívá árii z narozeninové ódy pro královnu Marii.

0: Slyšeli jsme árii z narozeninové ódy pro královnu Marii od Henryho Purcella. Zpívala nám Lea Desandre a hrál soubor Jupiter pod vedením Thomase Danforda. My po pěkné melodii ze 17. století se dostáváme až ke žhavé současnosti. Za chvíli po 8. hodině uslyšíte zprávy, ale po nich opět trochu minulosti, ale to je pěkné, zvukomalebné, neboť uslyšíme předehru k operetě Netopír Johanna Strause mladšího.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Do širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu včera zvolila sněmovna bývalého ústavního soudce Radovana Suchánka a současného poslance hnutí ANO Josefa Kotta. V kolegiu obsadí dvě volná místa po členech, kterým skončilo funkční období. Loni skončil Josef Kubíček a letos Pavel Hrnčíř. Návrhy na kandidáty předkládá sněmovně přímo prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Nejméně 10 studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom dnes místní rozhlasová stanice Capital FM s odvoláním na policii. Požár údajně vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly, rychle se šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Letošní festival Prague Sounds bude zahájen 2. listopadu v galerii digitálního umění Signal Space hudbou Filipa Glasse. Vystoupí s ní americký soubor Brooklyn Rider a uvede program Temples of Resonance, což je výběr smyčcových kvartetů Filipa Glasse v multimediálním formátu, připraveném speciálně pro festival s vizuály od studia Lunch Meat. Celkem festival Prague Sound se do 22. listopadu nabídne na různých místech v metropoli 11 koncertů. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na horách bude kolem 15 stupňů. To je ze zpráv vše. Nyní už se zaposlouchejme do pěkných tónů a velmi známých z operety Netopír Johanna Strause mladšího.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla předehra k operetě Netopír Johana Strause mladšího. Hrál symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě pod vedením Johannesa Wildnera. Dohrál 10 minut po 8. hodině a nás za chvíli čeká španělská serenáda Alexandra Glazunova. Předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze, o dopravních nehodách především. Jedna komplikuje provoz na Podolském nábřeží, další na Karlovarské ulici, buďte opatrní rovněž v ulici k Barandovu a nehoda je také hlášena z Lumírovy ulice.

Slyšeli jsme, jak nám Jiří Havrland zahrál 8. z uvertýr ve francouzském stylu Johanna Sebastiana Bacha. Je 8 hodin 17 minut a my se za chvíli budeme moci zaposlouchat do hudby filmové Ennia Morriconeho, a to ze snímku Pro pár dolarů navíc z roku 1965. Hrát tuto melodii budou filharmonici města Prahy. Předtím vás ale ještě chci navnadit k dalšímu poslechu našeho ranního vysílání, neboť tě nás také čeká soutěž. A to o dvě vstupenky na jeden z koncertů už 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. A zvu vás na 9. červen, a to přímo do chrámu svaté Barbory, do té úžasné stavby sakrální budovy, která je postavena tak, že v ní hudba nádherně zní. Vy se tam 9. června můžete setkat s vynikajícími tóny

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od

0: 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
1: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dohrála Filharmonia Orchestra pod vedením Leonarda Slatkina a byla to melodie, kterou složil Josef Haydn, konkrétně třetí věta symfonie číslo 100 G-dur vojenská. 8 hodin 30 minut, tedy 8:30, čas na dnešní ranní soutěž. Díky správné a včas zavolané odpovědi k nám do studia můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert, který vás zavede až do chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Tam 9. června od 20 hodin budete moci slyšet klavírní recital Georgi Gigašviliho. Jak už jste slyšeli, je to velice zajímavá postava, velice mladý klavírní virtuos, který mimochodem v 19 letech vyhrál soutěž, jejíž porotě předsedal vynikající Marta Archerič, ale vyhrál nebo se umístil na vynikajících místech i v dalších klavírních soutěžích. Má totiž také rád lidovou hudbu své rodné země, tedy Gruzie. A právě když zpívá tyto pěkné melodie, tak se také rozhodl, že se zúčastní gruzínského kola soutěže The Voice a to vyhrál. Nejenom tedy kola, vyhrál všechna kola a byl vítězem onoho ročníku gruzínské verze soutěže The Voice jako zpěvák. Ale u nás vystoupí jako skvělý mladý klavírista, je mu 26 let a vy v jeho podání ve chrámu svaté Barbory můžete slyšet jak hudbu Roberta Schumana, tak jeho ženy Kláry Schumanové, také Felixe Mendelsona Bartoldyho a vedle dalších i Dmitrije Šostakoviče. Koncert, jak už jste slyšeli, se koná v tom krásném prostoru chrámu svaté Barbory. Je to tedy veliký zážitek slyšet hudbu právě v tak nádherném sakrálním prostoru. Ale abyste ji mohli slyšet, je třeba si koupit vstupenky a nebo si počkat na soutěžní otázku a zavolat správnou odpověď. Dříve než řeknu onu soutěžní otázku, je důležité připomenout, že soutěžíme podle pravidel, ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a další důležitou informací je také telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. A tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Ta se týká Kláry Schumanové, kterou Robert Schumann poznal ještě pod jejím dívčím příjmením. A mě to dívčí příjmení zajímá, jak znělo. Byla Klárou Vikovou, nebo Klárou Wolfovou, nebo Klárou Wernerovou předtím, než se stala Schumanovou?

0: Slyšeli jsme, jak nám Daniil Trifonov zahrál jednu ze tří fug pro klavír. Byla to fuga číslo 3 Dmitrije Šostakoviče. Hudbu Dmitrije Šostakoviče, tu klavírní, můžete slyšet i na koncertu na 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu, který se koná v Kutné Hoře i letos. A právě koná se od 5. června. Právě 5. června začíná. My jsme pro vás měli v dnešní soutěži vstupenky na 9. červen na krásný koncert, který můžete slyšet v chrámu svaté Barbory od 20 hodin, a to od nesmírně talentovaného gruzínského klavíristy 26-letého Georgi Gigašviliho. Ten věk, to mládí slibuje opravdu velkou energii, kterou vloží do všech skladeb, které zahraje, a mimochodem tam zazní i jedna ze skladeb Dmitrije Šostakoviče. Já se ovšem v dnešní soutěži ptal na klavíristku a také skladatelku Kláru Šumanovou a zajímalo mě její dívčí příjmení, ještě než si vzala Roberta Šumana. A měli jste na výběr ze tří možností, mohla to být Klára Víková, Klára Wolfová nebo Klára Wernerová. A všichni ti z vás, kteří si tipli a nebo věděli, že to je to první jméno, tedy Víková, nebo spíše Vík, abychom zůstali v té německé verzi, tak ti hádali anebo to určili správně. A správně to určil i první volající v dnešní soutěži, a to byl pan Karel Zelenka, takže ten vyhrává dvě vstupenky na tento koncert a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Pražský filharmonický sbor vedený Josefem Veselkou nám zaspíval Topivečko. Známou sborovou scénu z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany doprovázela Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera. A vy jste mohli slyšet i solisty. Jeníka naspíval Petr Dvorský a kecela Richard Novák. Za chvíli hudba Gustava Holsta z Planet. Z jeho orchestrální svity se zaposloucháme do třetí části Do Merkura okřídleného posla. Hraje Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

Dozněla ukázka z orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Slyšeli jsme třetí část a část nazvanou Merkur okřídlený posel nám zahrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Nyní se máme možnost zaposlouchat ještě do hudby George Gershwina. Z jeho opery Porky a Bess uslyšíme árii Porkyho. Zpívá Willard White a doprovází Londýnská filharmonie. Tu řídí Simon Rattle.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
9: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba Georga Filipa Telemana, my se zaposlouchali do symfonie melodiky pro dva hoboje, smyčce a baso continuo C dur. Pátou část nám hráli berlínští barokní solisté. Nyní ještě jedna skladba v raním vysílání, než bude 9 hodin. A tou je skladba Vojtěcha Jírovce, čtvrtá věta symfonie A dur v podání souboru London Mozart Players.

0: Dozněla čtvrtá věta symfonie A dur Vojtěcha Jírovce. My tak slyšeli v podání souboru London Mozart Players, který vedl Howard Griffiths, poslední skladbu ranní nabídky dnes ve čtvrtek 28. května. První skladba dopoledního vysílání Ondřeje Fischera je už připravena a je to fantazie pro šlechtice Joaquína Rodriga. Uslyšíte první část, solo zahraje Juan Manuel Araque Rueda a hrát bude i jeho česká komorní Filharmonie České Budějovice pod vedením Vojtěcha Spurného. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje krásný čtvrtek.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači i posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 6 minut po 9. hodině 28. května. Svátek dnes slaví Vilém a vy nás posloucháte jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM v Praze a okolí prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, nebo nás můžete poslouchat i na internetu skrz naše webové stránky klasikpraha.cz a nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Od mikrofonu z našeho studia na Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď dozněla španělská hudba od Joaquina Rodriga. Vyslechli jsme část z kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice, konkrétně první větu, založenou na starých formách Viliano a Richard Carr. Byla to nahrávka, kde ovšem místo kytary zněl tradiční kolumbijský nástroj zvaný tiple, na který zahrál Juan Manuel Araque Rueda, což je kolumbijský hudebník, který takto natočil tento Rodrigův koncert spolu s jeho českou komorní filharmonií z Českých Budějovic. No a nás čeká před 10. hodinou mimo jiné v našem programu třeba hudba Händlova, Verdiho, Dvořákova nebo Smetanova. Dojde také na Vivaldiho a rovněž i hudbu filmovou a samozřejmě také vynikající interprety, tuzemské i zahraniční. Teď nám například zahraje symfonický orchestr dánského rozhlasu. Budou hrát hudbu svého nejvýznamnějšího dánského skladatele Karla Nielsena, konkrétně čtvrtou část z jeho druhé symfonie, která má podtitul Čtyři temperamenty.

Poslouchali jsme hudbu dánského skladatele Karla Nielsena, slyšeli jsme čtvrtou část z jeho druhé symfonie, která má podtitul Čtyři temperamenty. Každá ze čtyř vět této symfonie tedy znázorňuje jeden z typických temperamentů lidské osobnosti podle té klasické hippokratovské typologie, a toto byla čtvrtá věta pojmenovaná Allegro sanguineo, která tedy znázorňovala temperament sangvinický. Dirigent Michael Schönwandt řídil symfonický orchestr dánského rozhlasu, no a dále nám solo na klarinet zahraje Andreas Ottensamr, známý rakouský hráč na tento nástroj, který se představí ve čtvrté větě z klarinetového koncertu C-dur klasicistního autora Domenika Cimarosi.

Klarinetista Andreas Ottensamr nám teď hrál hudbu Domenika Cimarosi, poslouchali jsme čtvrtou část z autorova klarinetového koncertu C-dur a solistu doprovodila Rotterdamská filharmonie, kterou řídil Jannik Nezet-Segan. Jako v každé hodině našeho vysílání i v této se věnujeme také hudbě filmové, tentokrát to bude francouzská filmová hudba. Na své album vydané v předloňském roce natočil houslista Renaud Capuçon výhradně hudbu francouzských filmových skladatelů za doprovodu orchestru Le Siècle. A my si teď tedy v podání Renauda Capuçona poslechneme téma z francouzského filmu, který se jmenuje Stará puška z roku 1975.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Last.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak.

0: Dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Necelé 2 minuty po 9:30 nám tenorista jménem Joseph Kaleja, pěvec z ostrova Malta, zaspíval tuto arii z opery Otello, která je tedy inspirována samozřejmě stejnojmenou Shakespeareovou tragédií a kterou složil Giuseppe Verdi jako jedno ze svých pozdějších děl. Arie ze závěru opery se jmenovala Nun mi tema a pěvec ji zpíval za doprovodu tělesa orchestra de la Comunidad Valenciana. No a pokud patříte k milovníkům opery, můžete si třeba tento týden v reprízách pořadu Hudba v miléniu poslechnout v našem vysílání rozhovor s tenoristou Pavlem Černochem, ve kterém jsme si povídali mimo jiné o pěvecké technice, o jeho připravovaných příštích albech, účinkování na českých i zahraničních pódiích a řadě dalších témat. A tento pořad si můžete poslechnout v reprízách ještě zítra od 22 hodin nebo pak v sobotu v 11 dopoledne. Pokračujeme teď českou hudbou, bude to Antonín Dvořák, jeho 7. symfonie D-moll, jejíž 3. větu nám zahraje Český národní symfonický orchestr.

Poslouchali jsme Dvořákovu hudbu, na jeho poměry velice dramatickou. Byla to třetí část z jeho 7. symfonie D moll, která je možná nejtemnější Dvořákovou symfonií, zároveň ji také někteří muzikologové považují za nejlepší, a my jsme poslouchali nahrávku Českého národního symfonického orchestru, který na této nahrávce z 90. let řídil dirigent Zdeněk Košler. Český národní symfonický orchestr je těleso, které se věnuje na svých abonentních koncertech jak filmové hudbě, tak i klasice. Pořádají také festival Prague Proms, na kterém zahrají třeba 21. nebo 23. června. A více informací o jejich koncertech najdete i na jejich webových stránkách cnso.cz. Dále nás čeká klavírní tvorba Bedřicha Smetany. Pianista Jan Bartoš nám zahraje část z cyklu Sny, která se jmenuje Zaniklé štěstí.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
11: Kaufland.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Posloucháte Klasik Praha.

Na sopraninovou zobcovou flétnu nám teď hrál Jiří Stivín v našem vysílání. Byla to hudba Antonia Vivaldiho, poslouchali jsme třetí větu z koncertu C-dur a Jiří Stivín hrál za doprovodu souboru Virtuosi di Praga. Před 10. hodinou ještě uslyšíme pastorální idylu od anglického skladatele, který se jmenoval George Butterworth. Je to trošku pozapomenutý autor. Od jehož předčasného úmrtí v první světové válce si připomínáme letos 110. výročí a tato jeho idyla, ta se jmenuje The Banks of Green Willow. Zahraje nám ji Liverpoolská královská filharmonie pod vedením dirigenta Andrewa Menzieho.

0: Na Klasik Praha jsme teď poslouchali tuto příjemnou anglickou pastorální hudbu idylu s názvem The Banks of Green Willow, kterou složil George Butterworth a kterou nám teď zahrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrewa Menzieho. Dále si poslechneme energickou polonézu A dur, známou klavírní skladbu Frederika Chopina, kterou nám zahraje klavíristka Idyl Biret. Pak v příští hodině třeba také uslyšíme Hendla, Martinů, Čajkovského a skvělé hráče jako třeba Icáka Perlmana, Českou filharmonii a mnohé další.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Je 6 minut po 10. a energickou Chopinovu polonézu a dur, která nám teď dodala energii v našem dopoledním programu, tak tu jsme poslouchali v podání pianistky jménem Idyl Bire. Ke klavíru se určitě ještě v našem vysílání brzy vrátíme. Těšit se můžete na skvělé interprety, jako třeba Ivana Klánského, ještě v našem dopoledním programu. No a teď budeme pokračovat hudbou Bedřicha Smetany. Tenorista Pavel Černoch, který je mimochodem tento týden hostem pořadu Hudba v milé tady na Rádiu Klasik Praha, vydal předloni u příležitosti 200. výročí narození Bedřicha Smetany album se smetanovskými duety a ariemi. A my si teď poslechneme v podání Pavla Černocha sopranistky Marie Porubčinové a České filharmonie duet ze druhého dějství Smetanovy opery Dalibor, který se jmenuje O nevýslovné štěstí lásky.

0: Tak to byl milostný duet z druhého dějství opery Dalibor od Bedřicha Smetany, duet Dalibora a Milady, který nám zaspívali tenorista Pavel Černoch a sopranistka Maria Porubčinová, doprovázení Českou filharmonií pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Pavel Černoch, tedy, jak jsem už říkal, tento týden je hostem pořadu Hudba v miléniu tady na Klasik Praha, mimo jiné prozradí i své další nahrávací plány a zazní také více ukázek z tohoto jeho debutového smetanovského alba vydaného předloni. No a my budeme pokračovat za chvíli filmovou hudbou. Ještě předtím vás ale Jiří Vejvoda pozve k pondělní premiéře dalšího dílu svého pravidelného pořadu Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Cyrilo.

Filharmonici města Prahy nám zahráli téma, které skladatel složil pro film s názvem 1492 Dobytí ráje o objevení Ameriky Krištofem Kolumbem. Teď budeme pokračovat Handlovou hudbou, zazní árie s názvem Wherever You Walk, neboli Kamkoliv kráčíš, kterou nám svým osobitým způsobem zahraje soubor Larpeggiata, ansámbl vedený teorbistkou Kristinou Pluhar, který s oblibou propojuje starou hudbu s prvky improvizace, folkloru a dalšími vlivy. Zpívat bude sopranistka Nuria Rial.

Pět minut po půl jedenácté zazněla teď předehra pro orchestr od Bohuslava Martinů. Českou filharmonii dirigoval Jiří Bělohlávek. No a dále tu mám druhou větu z Čajkovského houslového koncertu D-dur, který patří k nejhranějším romantickým houslovým koncertům. Čajkovský ho napsal, když pobýval u Ženevského jezera, a nám teď druhou část tohoto koncertu kanconetu zahraje světoznámý houslista Itzhak Perlman, doprovázený filadelfským orchestrem pod taktovkou legendárního dirigenta Eugenea Ormandyho.

To byla hudba Petra Iliče Čajkovského, druhá část z jeho slavného houslového koncertu D-dur. Na skvěle obsazené nahrávce účinkoval Itzhak Perlman, doprovázený Filadelfským orchestrem pod taktovkou dirigenta Eugena Ormandyho. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Nadčasovou hudbu Johanna Sebastiana Bacha, konkrétně Buré z jeho orchestrální svity číslo 3, nám dále zahraje Amsterdamský barokní orchestr. Pak ještě uslyšíme třeba zpívat Placida Dominga, anebo si poslechneme ukázku z méně známé komorní tvorby Edvarda Grieg, bude to čtvrtá část jeho smyčcového kvartetu F-dur. Tak to vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
17: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, je 9 minut před 11. a toto byla slavná píseň Rudgera Leoncavala spojená s ránem, píseň Matinata, která tedy je písní neodmyslitelně spojenou také s osobností Enrica Caruza, kterému vznikla na míru a který ji proslavil svými gramofonovými nahrávkami. My jsme ovšem slyšeli jiného tenoristu, byl to Placido Domingo, kterého doprovodil Londýnský symfonický orchestr. No a před 11. teď ještě slibovaná komorní tvorba Edvarda Griega. Zazní čtvrtá část z autorova smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur v podání souboru Rafael Quartet.

0: Od norského skladatele Edvarda Grieg jsme teď v našem dopoledním vysílání vyslechli čtvrtou část smyčcového kvartetu číslo 2 F dur. Hrál nám soubor Rafael Kvartet. Dále hudba Ludwiga van Beethovena, poslechneme si autorovu tvorbu pro dechové nástroje, konkrétně to bude pomalá část z Beethovenova kvintetu pro hoboj, tři lesní rohy a fagot. No a pak ještě v průběhu příští hodiny, tedy předpolednem, uslyšíme třeba hudbu Dmitrije Šostakoviče, Josefa Suka, také hudbu filmovou a mnoho dalšího nástroje. Čeká tady na frekvenci 98,7 FM.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

příjemné andante z Beethovenovy skladby pro pět dechových nástrojů, kvintetu pro hoboj, tři lesní rohy a fagot. Jsme poslouchali v podání českých interpretů, hráli nám Jiří Mihule, Zdeněk a Bedřich Tilšarovi, Rudolf Beránek a František Herman. Posloucháte Radio Klasik Praha, teď opět něco energičtějšího. Svižná třetí část z Šostakovičova klavírního koncertu F-dur, což je koncert, který Šostakovič napsal pro svého syna Maxima jako dárek k 19. narozeninám. No a my uslyšíme nahrávku, na níž bude solistou klavírista Eugene Liszt, doprovázený orchestrem Vídeňské opery.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha právě dozněla hudba Josefa Suka. Jistě jste poznali slavnou úvodní část jeho smyčcové serenády S-dur, jedné z nejpopulárnějších Sukových skladeb, kterou autor napsal coby 18-letý. Je to jeho opus číslo 6. A nám teď tuto Sukovu hudbu hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. Dále tu mám opět hudbu filmovou, skladatel Jerry Goldsmith a téma, které složil pro science fiction film Star Trek. Hrát nám budou filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je necelá minuta po půl dvanácté a právě dozněla Mendelssohnova předehra z hudby k Shakespeareově komedii Sen noci svatojánské. My si ovšem budeme v následujících minutách povídat o jiné Shakespeareově komedii. Dnes má ve Stavovském divadle první premiéru nová inscenace Činohry Národního divadla Shakespeareova komedie Večer tří královí v režii Jana Nebeského. V představení účinkují Vladimír Javorský, Denisa Barešová, David Prachař, Lucie Trmíková, Robert Mikluš a další. Hudbu složil Aleš Březina. A já jsem rád, že více nám o této nové inscenaci poví dramaturgyně Činohry Národního divadla paní Jana Slouková, která je teď opět počase naším hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak je trochu zvláštní mluvit o Večeru tří královém v tomto tropickém květnu. Mě jenom už zaujala ta věc, že v názvu této vaší inscenace není, aspoň jsem to neviděl nikde na internetu ani jinde, ta druhá polovina názvu, která se většinou překládá jako cokoliv chcete. Tak proč tam není?
1: Ano, to máte naprostou pravdu. Sice tam není, ale zároveň ten pocit, cokoliv chcete, je skutečně základní moto naší inscenace, protože to necháváme i trošku na divákovi, aby si tam z toho, cokoliv chcete, to svoje, co chce, vybral.
0: Ještě když se zastavím u zasazení té hry, ta se tedy odehrává na začátku masopustu a je to tím pádem hra plná různých kostýmů a převleků. Jakou úlohu tam vlastně hrají ty převleky a v jakém vlastně estetickém duchu je pojatá ta výprava, nejen kostýmy?
1: Převleky jako téma, vlastně všechno to šálení, skrývání, vydávání se za někoho jiného je samozřejmě jedno ze základních témat této hry a zároveň zdroj vděčné komiky a mimořádně nečekaných komických situací. Ty převleky jsou tam dokonce pojmenovány jako něco nebezpečného, protože se za ně může skrýt občas i něco zlého. Samozřejmě, že v případě komedie se nejedná o žádné dramatické situace, ale situace komické. Autorkou výtvarné stránky kostýmí je Kateřina Štefková a ta nás vlastně uvádí do takové nadčasové doby, pracuje s historizujícími prvky renesančních kostýmů, ale zároveň jsou to nádherné vlastně současné modely, takže jsou tam ozvuky minulosti i současnosti.
0: Jaký význam tam má ta velryba, která je vidět na fotografiích ze zkoušek? To je to přímořské zasazení v té Ilírii? Nebo...
1: Ano, tušíte to správně, ale samozřejmě tak výrazný scenografický prvek, jako obrovský zavěšený keporkák, tak vybízí diváky k zapojení vlastní fantazie a svých asociací, takže já úplně nebudu prozrazovat, co třeba konkrétně my jsme tím mysleli, ale jsem si jistá, že to rozjitří v divákovi spoustu obrazotvornosti, protože přece jenom na jedné straně jsme na mořském břehu, na straně druhé tady zuří živly a bouře a i ten živel největší, což je láska. A také je to nějaká bílá velryba se vším, co to znamená.
0: Ještě k těm převlekům, jak už jsme říkali, ty jsou v té hře zásadní, včetně tedy vydávání se za opačné pohlaví, to je případ postavy Violy. Teď nevím, jestli to má nějaký český divadelní termín, to anglické cross-dressing, tedy to jaksi oblékávání se za opačné pohlaví. Nicméně to je častým Shakespeareovým prvkem a zrovna Večer tří královí často láká režiséry třeba i k různým genderovým nebo transgenderovým interpretacím z tohoto důvodu. Je tam třeba nějaké podobné téma zdůrazňováno v této vaší inscenaci také?
1: Já si myslím, že v naší inscenaci se toho dotýkáme jen lehce, že vlastně zůstáváme u té klasické komické polohy, prostě už od pradávných dob je to přitažlivé, když se někdo vydává za opačné pohlaví, jak už jste zmínil, u Shakespeara velice frekventovaný motiv. Že bychom vyloženě pracovali záměrně s genderovou fluidností, tak to nebylo naším cílem, ale je tam několik velice trefných poznámek na téma pohlaví a genderu a ty pronáší Viola a myslím si, že Denisa Barešová je si velice dobře vědoma toho, co říká a říká to s určitým svým osobním akcentem.
0: Přece jenom, ale určitě není to jenom taková obyčejná komedie omylů, určitě jsou tam nějaká ještě také hlubší témata, která vyzdvihujete, tak co přesně ještě třeba se snažil pan režisér tím svým pojetím této komedie vyjádřit?
1: No my tady máme na jednu stranu témata nádherná a to je především láska, samozřejmě téma největší, nečekané zamilování se, šílenství lásky, opojení láskou, ale pak tam máme i téma, řekněme, temnější, jehož nositelem je postava Malvolia, kterého stvárnil David Prachař. To je vlastně ona slavná figura kazitelé veškerého veselí, života, radosti, nebezpečného puritána, který skutečně sobě nese potenciál nebezpečí a který káže světu morálku a přitom dokáže jít do důsledku zničení radostí všech. Takže to je samozřejmě téma, které bohužel také Soňa akcentuje v každé době.
2: U Shakespeara je samozřejmě zásadní překlad. Vy jste zvolili tedy překlad Jiřího Joska. V čem vám připadal, a teď to nemyslím vůbec nějak špatně vůči Jiřímu Joskovi, ale v čem vám připadal zrovna ten jeho překlad nejvhodnější?
1: Ono je samozřejmě vždycky těžké se rozhodnout, jaký překlad použijete, protože ta česká překladová shakespearovská tradice je nesmírně bohatá a velice, velice kvalitní. Takže to rozhodování bylo těžké a my jsme nějak cítili, že zrovna v případě tohoto titulu k nám překlad Jiřího Joska konkrétně promlouvá o něco více svou, řekněme, větší věcností, do určité míry i strohostí, což ale neznamená, že by druhý nejfrekventovanější překlad, to je práce pana profesora Hilského, byla jakkoliv méně kvalitní. Prostě je o něco jiná, je více ornamentální. Takže ale bylo to rozhodování velice těžké.
2: Já jsem si právě říkal, jestli vám Hilského tvary jako Říhal a Třasořitka připadaly nevhodné do Národního divadla.
1: Ale... Ne, to rozhodně ne. A naopak teda ta jména jsou přeložena geniálně. Je zajímavé, že v případě například Andrého Chabruse, což je termín Jiřího Joska, Ondřeje Třasořitky v případě Martina Hilského, tak to má v historii překladu i další zajímavé tvary, například Ondřej Zmrzlík. K tomu jsme se vnitřně při interpretaci té role také trošku odkazovali, i když tu najeviště nezazní.
2: V té hře samozřejmě úplně zásadní úlohu hraje hudba, ostatně i hlavní postava se jmenuje Viola, což už taky o mnohem svědčí. Tak se musím zeptat na hudbu, kterou složil muzikolog a skladatel Aleš Březina, jak je pojatá, v jakém stylu?
1: No, myslím si, že zvlášť vaše posluchače můžu skutečně nalákat na úžasný hudební zážitek. Aleš Březina vytvořil pestrou směsici hudebních stylů a žánrů, které zazní v inscenaci od divokého rock'n'rollu po dobově věrné nápodobě renesanční hudby a tak dále. Je tam mnoho písní, které naše herci interpretují a na jevišti je přítomno smyčcové kvarteto a trombon. Nečekaná hudební spolupráce těchto muzikantů a samozřejmě ještě hudební designér.
2: To je dost odvážné, tedy spojit smyčcové kvarteto s trombonem, snad bude kvarteto slyšet, tak jsem na to velice zvědav. A moc tedy děkuji za pozvání na novou inscenaci Shakespeareovy komedie Večer tří králových, kterou dnes večer v první premiéře uvádí Činohra Národního divadla ve Stavovském divadle v režii Jana Nebeského a po telefonu nás pozvala dramaturgyně této inscenace paní Jana Slouková. Děkuji za rozhovor, budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Taky moc děkuji, naslyšenou.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinu z desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Radio Klasik Praha a 2 minuty před polednem teď zazněla koncertní předehra Edwarda Elgara inspirovaná středověkem, konkrétně dobami stoleté války mezi Anglií a Francií. Je to koncertní předehra pojmenovaná Froissart podle kronikáře, který zapisoval právě události tohoto válečného konfliktu. No a my jsme tuto Elgarovu skladbu poslouchali v podání tělesa Filharmonia Orchestra, které řídil dirigent Andrew Davis. Já se s vámi dnes rozloučím hudbou Jeana Sibelia, druhá část z houslového koncertu D-moll zazní v podání houslistky Janine Jansen s Filharmonií Oslo pod taktovkou dirigenta Klause Mekeleho. Poté bude následovat odpolední program třeba s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, Vivaldiho, Smetany, Bartoka a dalších. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek, třeba ve společnosti našeho vysílání, a budu se těšit opět na slyšenou zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.

0: Hezký dobrý den, je 12 hodin 13 minut a od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Dneska je 28. května, čtvrtek, to je malý pátek, takže už se můžeme tak vlastně příjemně letně skoro naladit na nadcházející víkend. No a svátek má Vilém, všechno nejlepší všem Vilémům. Hned na začátku našeho odpoledního vysílání je tady novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je 22. týden roku 2026, takže pokud naše novinky pravidelně sledujete, už jich máte 21 odposlouchaných. Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už v 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna také některé z Dvořákových raných písní, jimiž se věnují na novém albu Dvořák Early Songs sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních a textových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Barnreiter, která nastudovaly do mimořádných interpretačních detailů a nuancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Králové dvorského rukopisu a archaizující texty falsifikátora Václava Hanky. Cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti. Pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní z Králové dvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková, na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

Slyšeli jste zpívat Martinu Jankovou a na dobový klavír hrála Barbara Maria Willi. Tohle byla naše novinka týdne. Pokud byste chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a teď už je na řadě Antonio Vivaldi. Pustíme si koncert pro housle a smyčce Amol. Uslyšíme třetí větu. Zahraje skotský komorní orchestr, Nicola Benedetti hraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
14: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.

Dozněla polka z prvního dějství opery Prodaná nevěsta. Bedřicha Smetany hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Jiří Bělohlávek dirigoval. My si teď pustíme koncert pro klavír a orchestr číslo 1 A-dur. Uslyšíme třetí větu. No a autorem není nikdo jiný než Béla Bartok. No a půjde o ukázku z debutového alba klavíristy Tomáše Vrány, které vyšlo loni v květnu u Suprafonu. A album je právě první českou kompletní nahrávkou všech tří klavírních koncertů Bély Bartoka.

Dozněl koncert číslo 1 A-dur pro klavír a orchestr. Vy jste slyšeli třetí větu. Tenhle koncert je z roku 1926 a jedná se o náročnou skladbu. Piano je totiž tady využito do značné míry jako bicí nástroj, ale jsou zde však zřejmé i vlivy barokního kontrapunktu. Loni to bylo 80 let od úmrtí Bély Bartoka. Vy jste právě mohli slyšet ukázku z debutového alba klavíristy Tomáše Vrány, které právě vyšlo loni v květnu u Suprafonu. No a jak už jsme si předtím říkali, je to první česká kompletní nahrávka všech tří klavírních koncertů Bély Bartoka. Je 12 hodin 39 minut, nás ještě čekají zhruba tři skladby předtím, než v jednu hodinu budou zprávy. My si teď pustíme arii z opery Orfeus a Euridika a uslyšíme zpívat Juana Diego Floreze a zahraje s ním Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Carlo Rizzi diriguje. No a autorem této hudby je Christoph Willibald Gluck.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jste třetí větu presto koncertu pro klavír a orchestr číslo 2. G-moll a Camille Saint-Saëns je autorem této hudby, nebo byl. PKF Prague Philharmonia nám hrála, Emmanuel Vium dirigoval a Andrew von Oyen nám hrál na klavír. Teď si ještě pustíme hudbu Giacomo Pucciniho, je 12 hodin 54 minut a potom už budou na řadě zprávy.

0: René Fleming, nebo přechýleně René Flemingová, sopranistka, nám zpívala arii z opery Madame Butterfly. Giacomo Pucciniho doprovázel jí London Philharmonic Orchestra a Sir Charles Mackras dirigoval. No a protože je za 10 vteřin 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Praze na Albertově je nové simulační centrum pro roboticky asistované operace. Budou se v něm školit lékaři a chirurgické týmy z tuzemska i okolních zemí. Simulační centrum je jediné ve střední a východní Evropě. Americký prezident Donald Trump pohrozil svému spojenci ve válce proti Íránu. Řekl, že pokud se sultanát spojí s Teheránem a obě země by se společně pokusili ovládnout Hormuzský průliv, vyhodí Oman do povětří. V 86 letech zemřel Jan Hraběta, český herec a komik, člen divadla Járy Cimrmana. Jako cimrmanolog užíval titulu doktor inženýr. V legendárním souboru působil od konce 70. let. Poslední představení odehrál minulou neděli. Dnešní odpoledne je jasné nebo skoro jasné a i nadále to tak zůstane. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 22 do 24 stupňů Celsia a mírný severozápadní nebo severní vítr večer zeslábne. Tolik zprávy a nás čeká další hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

Krátce po 13. hodině dozněla symfonie D-dur, slyšeli jste čtvrtou větu, finále Allegro con brio. Jan Václav Hugo-Voříšek byl autorem této hudby, no a hrála nám Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek dirigoval. My si teď pustíme cigánské melodie a ty nepatří nikomu jinému než Antonínu Dvořákovi.

Slyšeli jste cigánskou melodii číslo 4, Když mě stará matka. Byla to píseň v úpravě pro trubku a orchestr a hrála nám PKF Prague Philharmonia a Soma Dines dirigovala a Gábor Boldocky hrál to solo, které jste slyšeli. My si teď pustíme z dob Holbergových, bude to samozřejmě část svity Edvarda Hagerupa Grieka a zahraje Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Nevila Merinera.

0: Klasik Praha.
1: Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Potisk, trička, byla, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
13: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
14: Více na herman.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. Asviánský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jste hudbu z filmu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Steven Sondheim je autorem této hudby. Filharmonici města Prahy nám hráli a Petra Dolejší hrála na

Slyšeli jste misu Circumcisionis z roku 1728. Byla to Zelenková slavnostní mše z jeho vrcholného období, která byla napsaná pro příležitost svátku obřezání páně, to je 1. ledna. Nahrávka vyšla koncem roku 2025 a hrál nám ansámbl Inegal, Adam Viktora dirigoval. A já jsem vám slibovala pozvánku a je to pozvánka na 56. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami. Probíhá od 22. dubna do 3. června. No a šlo celkem o 17 klasických koncertů na různých místech v kraji. 56. ročník kopíruje profesionální pouť Antonína Dvořáka a spojuje jeho dílo, potažmo dílo českých skladatelů s díly skladatelů zejména rakouské a německé provenience. Objeví se tedy díla skladatelů, kteří Antonína Dvořáka inspirovali, ale také díla těch, kteří sami byli Antonínem Dvořákem inspirováni, a to právě ze zemí, které jako první dílu Antonína Dvořáka dali možnost zaznít a umožnili rozkvět jeho zahraničního vyhlasu. 27. května v Ambitych na Svaté hoře, místo konání je tedy Ambity ve Svaté hoře, bude koncert, který se jmenuje Projekt Don G. Účinkují tam Irvin Veniš a jeho Clarimonia Ensemble, dechový kvintet klarinetů a basetových rohů. Divadelní spolupráce, no a bude tam také mluvené slovo, to bude mít Jan Šťastný. A půjde o moderní adaptaci slavné opery s využitím rozmanitých nástrojů klarinetové rodiny ve spojení s krátkými texty a nabízí také malebný a netradiční hudební zážitek. Ucelený koncertní program s moderním textem Bernarda Kesslinga je příjemným osvěžením původního libreta Lorenza de Ponteho. No takže uslyšíte část Dona Giovanniho. Ambity Svaté hory 27. května v Příbrami. Pokud byste neměli ještě co dělat. Tak. Ludwig van Beethoven a symfonie číslo 5 Gmol, Cmol. My si pustíme opus 67 Osudovou.

Symfonie číslo 5 C-moll, slyšeli jste opus 67 osudovou Andante con moto, druhá věta to byla. Ludwig van Beethoven, který je autorem této hudby, nebo byl, a Tonhal a Orchester Zürich nám hrál pod taktovkou Davida Zinmana. Teď si pustíme Roberta Schumana a jeho koncert pro klavír a orchestr A-moll, uslyšíte třetí větu, no a zahraje nám Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Antonio Papa. Ano, diriguje a Jan Lisecky hraje na klavír. Příjemný poslech, 13 hodin 35 minut.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Tohle je Klasik Praha.

Vodní hry ve Villa d'Este. Ferenc Helista. Ve 13 hodin 55 minut dozněli na rádiu Klasik Praha. Jene Jando hrál na klavír. No a my si teď pustíme další hudbu a autorem bude Bertrand de Basile a Jean-Baptiste Lully.

0: Slyšeli jste instrumentální track z alba Do Silence, vydaného v roce 2024 u Alpha Classics. No a jde o směs tanečních melodií francouzských barokních skladatelů Bertranda de Bassilly a Jeana Baptisty Lullyho. Chci vám to tak rychle všechno říct, že nesprávně skloňuji. No a hraje to francouzský soubor dobových nástrojů Le Musicien de Saint-Julien, který vznikl v roce 2005 a vede ho flétnista a muzikolog a také hráč na dudy François Lazarevič. No a my si teď pustíme biblické písně Antonína Dvořáka, uslyšíme čtvrtou část. Dvořákův cyklus je původně 10 písní z roku 1894 na slova z knihy Žalmů v překladu Bible Kralické. No a vy uslyšíte čtvrtou část cyklu a ta je známá například i z českého oscarového filmu Kolia.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste píseň, kterou zpíval Jan Martiník, Hospodin jest můj pastýř. Orchestrální verzi této písně ta měla premiéru na historicky prvním koncertě České filharmonie pod taktovkou autora, takže ji právě dirigoval Antonín Dvořák a bylo to 4. ledna 1896. Jedná se o poslední studiovou nahrávku, kterou natočil Jiří Bělohlávek a byla vydaná až posmrtně na albu z roku 2020. Slyšeli jste tedy Českou filharmonii tady pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dmitrij Šostakovič a jeho jazzová svita, my si pustíme poslední větu finále, no a zahraje nám Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šajího, to je to, co je na našem playlistu právě teď. Pokud byste chtěli znát kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz, je 14 hodin 3 minutky.

Tak to byl ten Dmitrij Šostakovič a teď ho vystřídá Franz Schubert. Uslyšíme fantazii C-dur opus 15, uslyšíme její druhou větu a zahraje Londýnská filharmonie pod taktovkou Georga Šoltyho.

Franz Schubert v aranži Ference Lista. Slyšeli jste fantazii C-dur opus 15, druhou větu. Hrála nám londýnská filharmonie pod taktovkou Georga Scholtyho. Jorge Bolet hrál na klavír. Teď si pustíme podobně dlouhý kus, ale tentokrát je autorem Wolfgang Amadeus Mozart. Půjde o symfonii číslo 29 A-dur, uslyšíme čtvrtou větu a zahraje amsterdamský barokní orchestr. Ton Koopman diriguje.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun.

0: kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto@stepanek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto@stepanek.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Tohle je Klasik Praha.

0: Ještě stále, i přesto, že venku to počasí úplně tak nevypadá, je maj, lásky čas, no a proto jste slyšeli Sen lásky, Ference Lista. Boston Pops Orchestra nám hrál a Arthur Fiedler dirigoval. No a nás teď čekají novinky z Vyšehradu.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu Knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Krušnohorský poutník Petr Mikšiček. Dnes vás vezmeme na místo, které se neukáže jen tak každému. Podíváme se do krajiny, která si své příběhy střeží a odhalí je jen těm, kdo jsou ochotni zpomalit. Právě tam míří novinka Krušnohorský poutník od zkušeného průvodce Petra Mikšička. Krušné hory nejsou na první pohled okázalé, nezaujmou křiklavou krásou ani turistickými atrakcemi na každém rohu, ale o to silněji působí, když jim dáte čas. Když sejdete z hlavních cest a vydáte se po stezkách, které dnes znají jen zasvěcení. Nadšený znalec regionu Petr Mikšiček vás zve ve svém bohatě výpravném průvodci Krušnohorský poutník a zavede vás na 15 méně známých tras k místům, kde kdysi stály celé vesnice a dnes po nich zůstaly jen pouhé stopy. K tichým zákoutím, kde krajina vypráví příběh lidí, kteří tu žili i pracovali. Každá cesta přináší víc než jen výlet. Je to setkání s historií, s proměnami krajiny i s vlastním tempem a také pozvání k tomu, abychom se zastavili a podívali se na krajinu kolem nás jinak. Kniha navazuje na úspěšné tituly jako Sudetský tulák nebo Nenápadná Šumava a doprovázejí ji bohaté fotografie i staré pohlednice, které zachycují Krušnohoří takové, jaké skutečně je, drsné, tiché a plné skrytých příběhů. Krušnohorský poutník je ideální pro všechny, kdo rádi objevují Česko jinak, pomalu, do hloubky a bez spěchu.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Antonio Vivaldi a jeho koncert F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo slyšeli jste třetí větu ve 14 hodin 32 minut na rádiu Klasik Praha. Ensemble 18+, nám hrál Willem Weverka, hrál na hoboj. Na hrobech Kuperinův a Maurice Ravel, to si pustíme právě teď, no a potom nás čeká třeba Bedřich Smetana nebo Claude Debussy.

Boris Ravel na hrobech Kuperinův a slyšeli jste Rigidon, no a Benjamin Grosvenor nám hrál na klavír. Teď je na řadě ten slibovaný Bedřich Smetana. Pustíme si ukázku z trojalba se symfonickými skladbami Bedřicha Smetany, které vyšlo v prosinci před 2 lety v závěru roku české hudby a roku 200. výročí autorova narození. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tady řídí jeho šéf-dirigent Petr Popelka a také šéf-dirigent vídeňských symfoniků. Slavnostní symfonie, někdy též triumfální symfonie, je jediná Smetanová symfonie v pravém slova smyslu. Vznikla v roce 1854 a vy za malou chvíli uslyšíte její první větu. Autor ji věnoval císaři Františku Josefu I. a jeho novomanželce Alžbětě Bavorské. V jednotlivých větách, kromě třetí věty, tedy uslyšíte tu první, cituje Haydnovu melodii rakouské hymny. Příjemný poslech.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste La Plie Cliente v úpravě pro orchestr. Původně to byla klavírní skladba a složili Claude Debussy. San Francisco symfonický orchestr, San Francisco Symphony, nám hrál Michael Tilson Toms, dirigoval. Za 4 minutky 15 hodin, no a na řadě je klavírní trio číslo 2 D-mol, uslyšíme třetí větu Bohuslava Martinu.

0: Tohle bylo klavírní trio číslo 2 D-moll. Slyšeli jste třetí větu o Bohuslava Martinů. Hrálo nám Smetanovo trio. 15 hodin 1 minuta a nás v další hodince vysílání čeká Josef Haydn, Franz Schubert, Sergej Prokofiev, Nino Rota, no a nebo třeba Johannes Brahms či Marc-Antoine Charpentier.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jste vojenskou symfonii číslo 100 G-dur. Byla to její první věta. A Josef Haydn ji složil. London Classical Players nám hráli a Roger Norrington dirigoval. Franz Schubert a jeho sonáta pro klavír G-dur, ta nám teď vystřídá tu vojenskou. Uslyšíme třetí větu.

Franz Schubert a jeho sonáta pro klavír G-dur. Slyšeli jste třetí větu a Alfred Brendel nám hrál na ten klavír. No, Franz Schubert vystřídá Sergej Prokofiev a klavír vystřídají housle. Uslyšíme ukázku z alba z roku 2025, tedy z loňska, s houslovými koncerty. A my uslyšíme teď koncert pro housla orchestr číslo 1. A my uslyšíme koncert Prokofieva, ale v tom albu jsou i Prokofievovi a Šostakovičovi houslové koncerty. Daniel Matejča nám zahraje na housle ten koncert. Je to mladý houslista, vítěz mnoha televizních a i mám tady v poznámce normálních soutěží. Nemám ráda slovo normální. Mnoha televizních a běžných možná soutěží bychom mohli nahradit to slovo. Člen Sukova kvarteta. Daniel Matejča se narodil v roce 2005, je teprve tedy 21-letý. No a Prokofievův houslový koncert číslo 1 je z roku 1923. Premiéru měl v Paříži. Údajně nebyl dobře přijatý, pařížskému publiku připadal po Stravinském tato hudba málo moderní. No ale myslím, že my ho máme rádi takový, jak je. A zahraje nám symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

Sergej Prokofiev a zahrál nám ho Daniel Matejča společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. Teď si pustíme hudbu filmovou, hudbu z filmu Amarcord, uslyšíme čtvrtou část. Nino Rota je autorem této hudby. Filharmonika de la Scala nám zahraje a Ricardo Chailly diriguje.

0: Kocharová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Ladíte Klasik Praha.

Marc Antoine Charpentier a jeho Te Deum, slyšeli jste část Grand Moteta právě francouzského barokního skladatele Marca Antoine Charpentiera, který žil mezi lety 1643 až 1704. Vy jste slyšeli melodii Preludia z tohoto Te Deum a ta je obecně známá jako znělka Eurovize. Nahrávka světa je proslulého katalánského gambisty a muzikologa Jordiho Savala. To je to, co jste právě teď slyšeli, a jeho souboru Le Concert de Nation. A vyšlo to v roce 2026, tedy letos. Měli jsme to i jako novinku týdne. No a já mám pro vás pozvánku na 30. května, na tuto sobotu. Uslyšíte v kostele svatých Šimona a Judy karneval zvířat, velkou zoologickou fantazii pro dva klavíry a komorní soubor Camille Saint-Saëns. Karneval zvířat je plný neočekávaných zvratů a překvapení. Příchod krále zvířat naplní sál napětím, co bude dál. Kohouta a slepice by nikdo nečekal. Proplujeme také akváriem a proletíme voliérou. Možná vás vyděsí divoký tanec fosílí, ale nakonec se před velkým finále vše uklidní s tancem bílé labutě. Mezi zvířaty se také objeví dva klavíristé. Právem nechte se překvapit. Ojedinělé představení s maskami spojí prvky divadla i tance a především uvede naše mladé posluchače do fantastického světa hudby. Před představením vás od 14.30, 15 nebo 15.30 zveme na výtvarné workshopy, které jsou v ceně vstupenky. Přesný čas si rezervujte při nákupu vstupenky. Takže vy můžete jít od 16 hodin v sobotu do kostela svatých Šimona a Judy na karneval zvířat se svými dětmi, vnoučaty, kamarády, bratranci se střenicemi, nebo třeba i sami, no a můžete si tam zajít i na výtvarný workshop, který je ale myslím hlavně tedy určen dětem. Takže pokud byste neměli na tuto sobotu program od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy a po těch půl hodinkách od 2 do 3:30 tam jsou výtvarné workshopy, podívejte se na stránky FOK, tam si můžete koupit vstupenku a nebo na místě. Johannes Brahms a jeho sonáta pro klavír a violončelo, to je hudba, kterou my si tady na Radio Klasik Praha pustíme právě teď. Nemusíme čekat do soboty na Saint-Saëns, my si pustíme teď tady první větu a Helen Grimaud nám zahraje na klavír a Truls Mork na violončelo.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
12: Kaufland.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Za 5 minut 4 hodiny a my jsme právě teď slyšeli obrázky z výstavy nejznámější dílo modista Petroviče Musorského z roku 1894. 1874, já si tady úplně vymýšlím, vidíte. Původně to byl klavírní cyklus ve formě jakéhosi obřího ronda, navracející se část je promenáda a je inspirován díly výtvarníka Viktora Hartmana, Musorského přítele. No vy jste to tady slyšeli v úpravě pro orchestr, tu promenádu jste právě tady slyšeli. No a vy jste to slyšeli v aranžeji Maurice Ravela, Ravelova orchestrace pochází z roku 1922 a tedy 1874 to napsal, Ravel to v roce 1922 aranžoval a v této podobě je dílo nejčastěji prováděno a nahráváno. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je Vídeňské filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamla a nahrávka je z roku 2016. Teď si pustíme Jana Křtitele Vaňhala z alba Duality, uslyšíme ukázku. Vyšlo to letos u Suprafonu s fagotovými koncerty klasicistních autorů. No a my uslyšíme hrát Ondřeje Šindeláře, fagotisty České filharmonie a hráče na historické fagoty. V tomto případě bude hrát ten klasicistní fagot. No a bude hrát z Rezonanca Praga, to je soubor, který tedy ho doprovází. No a co bychom si ještě mohli říct k tomu Janu Křtiteli Vaňhalovi. Významný český klasicistní skladatel, patřil k proslulým autorům své doby a působil především ve Vídni. Hrál ve smyčcovém kvartetu na violončelo s Dietersdorfem, Haydnem a Mozartem. To je důležité, to je hezké.

16 hodin 11 minut a doufám, že stále posloucháte Radio Klasik Praha, ať už doma v práci, nebo třeba někde v autě, nebo i na vycházce. Symfonie číslo 5 D-moll, reformační druhá věta, to nám právě teď doznělo. Autorem byl Felix Mendelssohn Bartholdy a The London Symphony Orchestra nám hrála, neboli Londýnský symfonický orchestr, Alfred Scholz dirigoval. Johannes Brahms a jeho koncert číslo 2 B-dur pro klavír a orchestr, to je na řadě v našem playlistu právě teď. Uslyšíme druhou větu Appassionato, Allegro Appassionato.

Na klavír nám hrál Ivan Moravec, doprovázela ho Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Slyšeli jste koncert číslo 2 B-dur pro klavír a orchestr, jeho druhou větu Johannese Brahmse. No, my si teď pustíme opět hudbu filmovou, bude to romance z hudby k filmu Dobrodružství Robina Hooda. Erich Wolfgang Korngold složil tuhle hudbu, zahraje nám Renaud Capuçon na housle a doprovází ho bruselská filharmonie. Stefan Deneff diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veberkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.

0: Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Tohle je Klasik Praha.

finále Vivace symfonie číslo 87 a dur Josefa Haydna právě doznělo. No a slyšeli jste Orchestra of the Age of Enlightenment a Sigiswald Kuiken dirigoval. Teď si pustíme sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan.

Sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan Richarda Wagnera. To byl sbor Národního divadla v Praze. Milan Malý dirigoval tento sbor. No a hrál nám orchestr Národního divadla v Praze. Ondřej Lenard dirigoval ten orchestr. No a my si teď pustíme další hudbu. Čeká nás Jihočeská svita pro velký orchestr. Uslyšíme Snění, Lesy a rybníky Vítězslava Nováka. Státní filharmonie Brno nám zahraje a Jaroslav Vögl diriguje.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
12: Kaufland.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Václav Pichl a Symfonia Pastoralis D-dur, slyšeli jste čtvrtou větu Allegro poco presto. Pardubický komorní orchestr nám hrál Marek Štrincl, dirigoval. Je za 5 minut 5 a mně se trochu motá jazyk. Doufám, že vám se dneska odpoledne daří lépe. Friedrich Chopin a Barcarola Fizdur, opus 60 číslo 8. To je hudba, kterou si na Rádiu Klasik Praha pustíme teď právě 5 minut před 5. hodinou. V té další hodince nás bude čekat kromě hudby také novinka týdne a v 18 hodin uslyšíme poslední zprávy dneška. Teďka nás tedy čeká ta Barcarola a zahraje nám Ivan Klánský na klavír, no a potom nás čeká Carmen.

0: Tohle byla píseň Toreadora z opery Carmen. Georges Bizet složil tuhle hudbu. Londýnská filharmonie pod taktovkou Juliuse Rudla nám hrála. No a slyšeli jste sbor ambrosiánské opery a Claire Paul, mezzosopranistku a Samuela Raimiho, známého baritonistu. Nás už teď čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: 22. týden roku 2026 přináší opět další novinku, tentokrát ale takovou nečekanou. Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už v 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až do nedávna také některé z Dvořákových raných písní, jimž se věnují na novém albu Dvořák Early Songs sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních artextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Bernreiter, které nastudovaly do mimořádných interpretačních detailů a nuancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Královedvorského rukopisu na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti, pozitivní recenzi. Nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní Královedvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková, na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

Více o Dvořákových raných písních se můžete dočíst na našem webu klasikpraha.cz. Tam se dozvíte i více o této novince týdne, kterou jste právě slyšeli. Zpívala nám Martina Janková, na dobový klavír hrála Barbara Maria Willi. Jaroslav Ježek a jeho koncert pro klavír a orchestr nás čeká právě teď. 25. září letošního roku bude 120 let od narození Jaroslava Ježka. Kvůli špatnému zraku nebyl Ježek přijat na konzervatoř na klavír a skladbu. Studoval u KB Jiráka a Aloise Háby, Josefa Suka a také J.B. Förstera. Byl členem hudební skupiny Mánesa, s ním také Pavel Bořkovec, Išak Rejčí a byl také čestným členem Bohuslav Martinů v tomto spolku. No a vy uslyšíte klavírní koncert, který využívá prvky jazzu a moderních tanců a byl jeho absolventskou skladbou, proto tedy vlastně o tom mluvíme. No a na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfinu mu ji hrála Česká filharmonie, takže teď si pustíme tenhle Charleston, ten jeho koncert pro klavír a orchestr, no a uslyšíme tedy vlastně, no já přemýšlím nad tím, že uslyšíme ten klavírní koncert, kde absolvoval on na skladbě, protože na Pražské konzervatoři na klavír ho nevzal, ale přitom je to ta klavírní skladba, protože on si určitě všechny, veškerou tu hru skvěle představoval. I když to se my samozřejmě teď můžeme jenom domnívat. Solo nám zahraje Igor Ardašev.

Jaroslav Ježek, hrál nám ho Igor Rdešev a Filharmonie Brno. Leoš Svárovský dirigoval. Od těch jazzových vlivů teď opět opustíme, půjdeme dál, hlouběji, zpátky do minulosti, pustíme si smyčcový kvartet číslo 19, C-dur, disonant, uslyšíme jeho třetí větu Wolfganga Amadea. Mozarta, Quatuor Mosaicus, nám zahrají toto kvarteto, uslyšíme tedy v jeho podání hudbu Mozarta. No a protože je 17 hodin 20 minut, čeká nás ještě pár skladeb. Třeba opět hudba z filmu Robin Hood, nebo hudba Oliviera Meziena, Williama Berda, nebo Michela Richarda de la Landa. No a v 18 hodin budou na řadě zprávy.

0: Klasik Praha.
1: Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Předaukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu

0: prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Robin Hood, Král zbojníků z roku 1991. Michael Kamen složil tuhle hudbu a hrali nám ji Filharmonici města Prahy. Olivier Messiaen jeho hudba, my si pustíme pomalou část té slavné Messiaenovy komorní skladby, která byla napsaná v roce 1940 v koncentračním táboře ve Zhořelci, kde byl autor vězněn. Pustíme si kvartet pro konec času, uslyšíme pátou část.

Thorleif Thedéen hrál na violončelo a Lika Dbark na klavír a slyšeli jste skladbu s hlubokým duchovním rozměrem, která se zabývá tématem apokalypsy a vyznívá tedy ale spíše meditativně a pokorně a je to tedy kvartet pro konec času Oliviera Messiaena z roku 1940 z koncentračního tábora. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 2017. Teď si pustíme zase něco trošku z jiného soudku. Pustíme si duchovní píseň anglického renesančního skladatele, zakladatele anglického madrigalu, Williama Birda. Birda, žáka Thomase Tallise a katolíka, za což byl v anglikánské a alžbětinské Anglii persekuován. Uslyšíme Retire My Soul, spočiň má duše, ukázku typické dobové duchovní poezie o pomíjivosti života. Uslyšíme ukázku z alba z roku 2024. Album vyšlo u příležitosti 400. výročí autorova úmrtí. Zaspívá nám vokální soubor Style Antico.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: V 18 hodin doznělo na Radiu Klasik Praha rané dílo Petra Ebena z roku 1953. Byla to německá nahrávka, která vyšla v roce 2010. Na Varhanen hrál Günter Rost a doprovázel jeho bamberští symfonikové tehdy pod taktovkou Gabriela Felce. No a protože 18 hodin na řadě jsou poslední zprávy dneška.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poskytovatelé adiktologických služeb vyhlásí od pondělí 1. června výstražnou stávku O nás bez nás. Protestovat budou proti přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Protestem služby klientům omezit nechtějí. Upozorňují však na hrozící rozklad péče a kritizují, že s nimi vláda změnu předem nekonzultovala. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a přizvala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Izrael momentálně podle Netanyahua ovládá 60% tohoto palestinského území. Zemřela zpěvačka, šansonérka a herečka Věra Nerušilová. Bylo jí 91 let. Proslavila se písní Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále. Její hlas byl známý také ze seriálu Hříšní lidé města Pražského. A počasí. Zítřek bude oběd teplý a jasný, ale v noci mohou teploty klesnout k 5 stupňům Celsia. V údolích může být i kolem 3 stupňů a ojediněle se vyskytnou i přízemní mrazíky. Nicméně v pátek očekáváme slunečno a letní teploty, které v maximech dosáhnou 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už další hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste jediné klavírní trio Kláry Schumannové z roku 1846, její vrcholné dílo, klavírní trio G-moll. Slyšeli jste třetí větu. Vzniklo v těžkém životním období, Robert Schumann byl nemocný, zemřelo jí nenarozené dítě a ovlivnilo tohle, tahle skladba ovlivnilo slavná Robertova klavírní tria, která vznikla až později. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je od Anne-Sophie Mutter a Pabla Ferreze a Lamberta Orkise. Vznikla u Sony Classical v roce 2022 a je na ní také Brahmsův dvojkoncert, který právě Anne-Sophie Mutter a Pablo Ferreze hrají s Českou filharmonií. Teď si pustíme pařížskou symfonii číslo 31 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta a potom mám pro vás pozvánku do Kutné hory.

Amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Kopmana nám zahrál symfonii číslo 31 D-dur pařížskou. Slyšeli jste tedy první její větu Wolfganga Amadea Mozarta. Je 18 hodin 14 minut, no a my tuhle poslední živou vysílací hodinku budeme mít plnou pozvánek. Ne, že by tedy ta další hodinka byla mrtvá, to vůbec ne, ale tím chci říct, že poslední hodinku, kterou strávím tady s vámi dnes já, máme plnou pozvánek, tak abych to uvedla všechno na pravou míru. Mám pro vás pozvánku do Kutné Hory. Kutná Hora, nádherné místo, kousíček od Prahy, jistě to znáte. Kutná Hora ožije špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby a vstupuje do svého 19. ročníku. Já chci pochválit, protože kousek od Kutné Hory pocházím, právě lidi, kteří pořádají tenhle festival, protože jinak právě Kutná Hora takhle po odpolednách a večerech i bývá trošičku mrtvá. Díky tomu tedy opravdu ožije a letošní ročník proběhne od 5. do 14. června a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách Kutné Hory. V úterý 9. června vystoupí v chrámu svaté Barbory mladý gruzínský klavírista Georgi Gigašvili, jeden z nejvýraznějších talentů současné hudební scény. Původně se věnoval zpěvu a folklóru, postupně se ale získal mezinárodní uznání jako mimořádný klavírista. Dnes s velkým úspěchem koncertuje po celém světě a v České republice vystoupí vůbec poprvé. Už v pondělí 8. června se představí společně se svou kolegyní, jazzovou zpěvačkou Nini Nutsubidze. O den později, v úterý 9. června v chrámu svaté Barbory, si pak budou návštěvníci moci naplno vychutnat jeho mimořádnou klavírní virtuozitu v solovém programu. Více informací o umělci najdete na jeho oficiálních stránkách www. A teď pozor, jeho jméno je tedy pro nás trošičku jazykolamem, tedy já ho budu hláskovat tak, jak se to píše. Georgi Gigašvili.com. No a více informací a kompletní program celého festivalu najdete na www. Mezinárodní festival Kutná Hora mfkh.cz www.mfkh.cz. No a můžete si udělat výlet a zajet se podívat do Kutné Hory, jak to tam žije, když se tam něco děje. No, protože když se tam něco neděje, tak i v pátek v 18 hodin vinárny a restaurace zavírají, to by se člověk divil, ale asi drží prostě sezónu. No, nevadí, když ovšem ale toto UNESCO město začne žít nějakým festivalem, věřím, že se tomu i podniky přizpůsobí. Teď si pustíme Samuela Barbera, jeho adagio pro smyčce, to bylo použité ve filmu Sloní muž. No a zahraje nám Los Angeleská filharmonie a Leonard Bernstein diriguje.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Kolik

0: zážitku se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Kise Clarka nám zahrál Svět Luny Claude Debussyho. My máme dnes Svět Luny, ale ještě daleko a je dobré vědět, že kromě toho, že tak hezky, neřekla bych pozvolně, vlastně docela jsme skočili rovnýma nohama do léta, tedy začíná léto, je spousta koncertů, na které můžete jít. Můžete jít třeba 10. a 11. června ve středu a ve čtvrtek od 7:30 do Obecního domu Smetanovy síně. No a můžete jít na tympanistu Svatopluka Čecha. Ne, vy nemůžete jít na tympanistu Svatopluka Čecha, vy můžete jít na Gábora Boldockého. No a já vám přečtu, co k tomu píše právě FOK. Proč zmiňuji toho Svatopluka Čecha? Náš tympanista Svatopluk Čech už dlouho touží po uvedení Šostakovičovy 11. symfonie. Je to totiž důstojná perkusní výzva a navíc Šostakovič FOK sluší. Takže vy tedy můžete jít na toho Svatopluka Čecha, to jsem trošku popletla. Dlouho jsme hledali tu pravou příležitost, až se jeho přání protnulo s touhou Keise Scaglioneho, který se po 2 letech vrací do Smetanovy síně. Po 2 letech se k pražským symfonikům vrací také maďarský virtuos na trubku Gábor Boldocký, aby se zase potkali dva starší přátelé. Dmitrij Šostakovič a Mečislav Weinberg, řečený také Mojzes Weinberg, spolu prožili část složitého 20. století a jejich hudba jeho tvář dokonale odráží. Takže vy, pokud byste chtěli zažít tuhle neopakovatelnou atmosféru v Obecním domě, zajděte si na koncert 10. a 11. června. FOK a Radio Klasik Praha zve. Georg Friedrich Händel, k tomu vás zvu teď jenom já. Zvu vás k poslechu koncertu F-dur. Uslyšíme Kukačku a Slavíka. Koncert F-dur číslo 13 pro varhany a orchestr.

Handlův festivalový komorní orchestr pod taktovkou Johna Tinge nám hrál hudbu Georga Friedricha Handla. Slyšeli jste koncert F-dur číslo 13, Kukačka a Slavík. Slyšeli jste druhou větu. Johann Aratore nám hrál na ty varhany. No a my si teď pustíme Danza de la Moza Donosa, část druhou z argentinských tanců. Alberto Ginastera je autorem té hudby, kterou právě uslyšíme.

Lucien Renaudin Vary nám hrála na trubku a Quatuor Philharmonic di Monte Carlo ji doprovázel. No a my si teď pustíme Carminu Buranu, scénickou kantátu na světské texty potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v benediktinském klášteře v Beuronu. Na palouku slyšíte druhou větu Karla Orfy, autorem této hudby.

Tohle byl Karl Orff a jeho hudbu nám zahrál londýnský festivalový orchestr Rozpopl. Thalys Chamber Choir nám zpíval New London Children's Choir také a Philip Simons a Ronald Korb dirigovali. My si teď ještě pustíme Mou vlast, uslyšíme Vltavu, Bedřicha Smetany a zahraje nám Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Dozněla Vltava, druhá část Mé vlasti Bedřicha Smetany. Hrála nám ji Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a Vltavou se s vámi dnes loučím. Uslyšíme se opět příští týden ve čtvrtek, mezi tím samozřejmě moji skvělí kolegové. Zůstaňte i nadále s Rádiem Klasik Praha. Teď vás čeká pořad z archivu osobností, je to 513. díl s Pavlem Šporclem a potom, jak jste zvyklí, koncert bez smokingu. Mějte krásný čtvrteční večer, hezký pátek, hezký víkend, hezký celý týden, hezký život, mějte se nádherně, jarně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Posloucháte Klasik Praha.
8: Z archivu osobností.
4: Co poslouchají slavní.

0: Vítám vás při poslechu dalšího pořadu, který nese název z archivu osobností. No a archiv svých vlastních nahrávek má můj host opravdu bohatý, a tak vám ho hned představím. Vy prý nemáte rád slovo virtuos, tak řeknu houslista jenom.
1: Lepší.
0: Pavel Šporcel. Dobrý den, Pavel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdo je vlastně virtuos?
1: No, svým způsobem vlastně teď už bych mohl být virtuos, protože jsem zvládnul všech 24 kapričí Nicola Paganiniho, to byl můj takový cíl v té letošní sezóně, takže už bych se za to nemusel, jako nechci říct stydět, je ošklivý slovo, ale jako hodně jsem se tomu bránil, protože dneska je ten svět takový, že každý je virtuos. Ani moc nemusí umět hrát, a jenom je to virtuos prostě, protože to pro ho je potřeba takový udělat. Tak jako teď už klidně byste mi mohl říct, že jsem virtuos.
0: Dobře, a vy jste to nahrál i? Těch 24 kapriček
1: ještě ne. Já jsem si dal na svých pražských hudebních večerech, to je takový můj tady pražský cyklus, tak pro tu letošní sezonu, která už skončila, připravujeme příští, tak jsem si dal za úkol všech těch 24 kapričí se doučit, těch pár, které jsem ještě nehrál, a v průběhu toho roku je zahrát. Takže můj první celkový cyklus bude na konci srpna, kdy na jednom festivalu budu hrát všech 24 kapričí na jednom koncertě. Ale natáčet jednou je určitě natočím.
0: Dobře, budeme se těšit. A jinak, vy už jste zmínil jeden z festivalů, za kterým stojíte vy a vaše jméno, to jsou tedy Pražské hudební večery.
1: Pražské hudební večery je takový cyklus. Není to festival, ale cyklus šesti koncertů, které jsem přebral po Lubošovi Brabcovi, mém kamarádovi kytaristovi. A již pátou nebo šestou sezónu je hraju a těším se na příští sezónu samozřejmě.
0: A já jsem k tomu chtěl dodat, že my se budeme bavit ještě o jednom festivalu, ano, který je teplve před námi, tak zase teda cyklus, no. Nebo to je festival.
1: Tam to je opravdový festival. Tam to je opravdový festival, ano.
0: Ano, že jsem se trefil, neboli Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou, ano, tak zní celý oficiální název, ale k tomu se dostaneme později. My jsme na začátku ve vaší interpretaci hráli Badinerii, což je dílo Johanna Sebastiana Bacha, a Bachova hudba nás bude provázet celým dnešním pořadem. Tohleto Badinerii je tuším ze svity číslo 2, jestli to říkám dobře.
1: Je to tak, ano.
0: Johanna Sebastiana Bacha, a k tomu hrají na to této nahrávce Šporcl Chamber Players. Co to je za hráče?
1: To jsou báječní kolegové, se kterými jsem se dohodl, protože nemám rád Bachovu hudbu, nebo myslím si, že je dokonce i lepší, když se hraje v menším ansámblu. A v Bachově době nepochybně hráli jednotlivé nástroje, jeden, maximálně dva členové, tak jsme se dohodli a udělal jsem ten koncept, že Šporcl Chamber Player je šest čembalem, šest báječních muzikantů, kteří dali jsme dohromady zkrátka tento ansámbl s tímto jménem.
0: A navíc já myslím, že můžeme prozradit, že vaším spoluúčinkujícím ve dvou těch koncertech na této nahrávce je Vilém Veverka, což by možná některým posluchačům přišlo divné, co dělá oboj a housle u houslových koncertů Johanna Sebastiana Bacha, ale z čího popudu to vlastně vzniklo tohle?
1: Ano, my se tady bavíme o nahrávce a mém posledním albu, které se jmenuje Air, po vzoru slavné Bachovy skladby. A v loňském roce celý svět slavil 340. výročí od narození Johanna Sebastiana Bacha. Já Bacha všeobecně opravdu mám velmi rád. Natočil jsem jeho slavné sonáty a partity, a tak jsem si v loňském roce právě k tomu výročí říkal, že by bylo hezké udělat novou nahrávku. A vznikla tedy nahrávka Air, na které jsou vesměs Bachovy houslové koncerty, včetně dvou koncertů. Ten originální housle Hoboj, ten je celkem běžný, ale my jsme s Vilémem Veverkou, kterého jsem pozval na tuhle nahrávku, protože se známe léta a spolupracujeme spolu velmi často, tak jsme se domluvili a vlastně ve světové premiéře jsme natočili Bachův houslový dvojkoncert. V tomto případě tedy pro housle a hoboj, kdy Vilém Veverka hraje ony první housle.
0: Dobře, my si poslechneme později tuhletu ukázku s Vilémem Veverkou. Teď jsme zařadili do našeho programu právě z tohoto CDčka, o kterém jste teď hovořil, v provedení vašem a Šporcl Chamber Players tedy, druhou větu Adagio Bachova houslového koncertu číslo 2 E-dur. A pak si budeme povídat dál.

0: Mým hostem je Pavel Šporcl, houslista, který vám bude hrát, teď už říká houslový virtuos dokonce. Tak to byl vtip samozřejmě, ale budeme hrát dál z CDčka, které tady máme před sebou s titulem Air. Air uslyšíte, pokud se nám vejde do našeho programu v závěru našeho pořadu z archivu osobností. Ale teď se, Pavle, zeptám po té první ukázce z Bachova houslového koncertu číslo 2 E dur ještě na vaši rodinu. Protože není to tak dávno, co v našem studiu byla Barbara Šporclová-Kodetová. Myslím, že říkám ta pořadí těch jmen dobře.
1: Ano, Barbara Šporclová-Kodetová, je to tak.
0: A která se teda stala zpěvačkou, ale o tom taky. Ale o tom jsme si povídali právě s ní v tomto pořadu. Taky jsme narazili na vaši rozvětvenou rodinu, která prakticky celá, možná úplně celá zdědila hudební geny. Ať po vás, anebo po Báře, je to tak?
1: Je to tak, no, nejenom hudební samozřejmě, i herecké geny, takže my jsme, zkrátka dobře, ono tomu prostředí člověk neunikne, kdybychom chtěli, aby z nich byli, já nevím, fyzičky z našich tří dcer, tak by se to asi nepovedlo.
0: Dobře, já jsem hrozně rád, že říkáte tří dcer, protože ta první sice jakoby je oficiálně nevlastní, ale považujete ji za vlastní.
1: Tak samozřejmě, není to sice moje DNA, jmenuje se Lily, ale vychovávám ji od 3,5 let, už je jí 25, tak jsme spolu strávili pěkný kus života.
0: No já se na vaši rodinu ještě dál chystám v příští sezóně,
1: určitě.
0: Protože jsem se rozhodla, ještě to možná ani neví, že pozvu vaší dceru, která je teda herečkou, to je Sofie.
1: Ano.
0: A je. Která dokonce byla nominována na Českého lva za rok 2025. A tak si s ní taky chci popovídat tady v tomto pořadu. Ale teď tady mám vás. A tak se zeptám ještě třeba na vaše další aktivity. Co pedagogická činnost? Tu jste vykonával, nevím, jestli to trvá dál na některé naší škole.
1: Především mám svoji akademii.
0: Vlastní
1: akademii, ta je vždy v létě, takové mistrovské kurzy. Protože na Akademii muzických umění jsem učil ještě před covidem externě a vypadá to, že bychom mohli nějakou formu spolupráce najít znovu tedy s novým vedením a s novým děkanem, což by mě velmi těšilo, protože učení, já pocházím celkově z kantorské rodiny, takže učení mám také ve svém DNA a považuji za velmi potřebné, abych své zkušenosti, které jsem nabyl nejenom co by koncertní hráč, ale také co by student, kdy jsem 5 let strávil na studiích ve Spojených státech amerických, tak abych ty zkušenosti a inspirace mohl předávat dál.
0: To je samozřejmě prýma a já taky vím, že když hrají mladí lidé na jevišti, já na ty koncerty hrozně rád chodím, protože to je takový entuziasmus a zapálení.
1: Jasně.
0: Nemyslím na rozdíl od těch profesionálů,
1: jasně,
0: ale je to přece jenom přístup, který obohacuje určitě i kantory.
1: Nepochybně mě na tom učení velmi právě baví ta inspirace. Inspirujeme se na obě dvě strany. Já inspiruju studenty a možná je i něco technického třeba poradím, ale na druhou stranu i ti studenti na Akademii muzických umění, když jsem učil, oni už musí být technicky zdatní a vlastně jsou to hotoví houslisté svým způsobem, tak někdy se dokonce stalo, že oni s nějakou technickou věcí třeba neměli žádný problém, zatímco já jsem nad ní musel hodně přemýšlet. To je velká inspirace samozřejmě. A i co se týká jaksi hudebního vyjádření, oni taky měli svoji hlavu, tak říkajíc, a bylo velmi hezké si o tom s nimi povídat.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. Takže to byla pedagogická činnost a my si budeme povídat za chviličku dál, ale já bych byl proto, abychom posluchačům dali vydechnout a
1: jasně,
0: vrátili se k hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Tentokrát to bude ukázka z houslového koncertu číslo 1 a mol, a to první věta Allegro.
1: Skvělý.

0: Houslový koncert číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha a první část tohoto díla teď dozněla. Hrál vám Pavel Šporcl s tím souborem, který už jsem tady jmenoval. Já se teď zeptám na jednu takovou věc, který nejsem si přesně jistý. Komorní hudba a vy. Řekněte o tom něco. S kým hrajete, pořádáte vůbec koncerty komorní hudby, třeba s nějakým kolegou, partnerem na jevišti?
1: Tak svým způsobem ty koncerty pražských hudebních večerů, o kterých jsem mluvil, ten cyklus tedy, ten je vlastně cyklus komornějšího charakteru, řekněme, ne přímo komorní hudby, i když i tam hrají komorní hudbu jako takovou. Záleží na tom, na co se přesně ptáte. Pokud vás zajímají sonáty s klavírem, a už tomu říkáme komorní hudba, tak samozřejmě tam hraju, nebo vesměs ve své kariéře hraju komorní hudbu tohoto typu, stejně tak hraju klavírní tria, logicky. Nejsem hráč smyčcových kvartetů, do žádného nepatřím. Velmi rád hraji se svými kolegy, když už k tomu tedy dojde a nastane ten správný čas, tak třeba s Jirkou Bártou, s Karlem Untemilenem a tak, například klavírní kvintety, septety, hrával jsem i Beethovenův septety, i oktety a tak dále. To mě jako velmi inspiruje a baví.
0: Vy taky působíte jako moderátor na těch koncertech.

0: dostával i psanička od nějakých hezkých slečen z prvních řad. A bylo to vlastně, já jsem ty edukativní koncerty zažil, co by dítě školou povinné, a protože se mi velmi nelíbilo, jak to tenkrát oni muzikanti, jak si konali a produkovali, tak jsem i vzhledem k tomu, že to je naše budoucnost, co by posluchačská, tak jsem chtěl inspirovat děti tímto směrem. Pro Českou televizi jsem dokonce natočil pořad 56 dílů hudební perličky Pavla Šporcla, ve kterých jsem právě vysvětloval takovou milou, neformální formou klasickou hudbu a její slavné písně, árie a skladby samozřejmě. Takže o tom to si velmi často pouští i děti ve školách, i jejich rodiče a prarodiče samozřejmě. V současné době chystám na předvánoční čas nějaké další koncerty tohoto typu.
1: Máte i vánoční CDčko, pokud vím, to jsem viděl teď ve vašem seznamu, mimochodem všechno o Pavlu Šporclovi taky máte na stránkách, které jsou k dispozici na internetu, když si zadáte Pavel Šporcl.
0: Pavelšporcl.com nebo CZ.
1: Jo, obě domény, jo. Ale dneska ty vyhledávače najdou všechno.
0: Přesně,
1: takže
0: tak.
1: To je úplně v pohodě. No a co vaše zahraniční vystoupení? Já vím o tom, že třeba teďko jedete až tam za to moře do Ameriky. To ale, když vysíláme ten pořad, už budete zase zpátky, tak si o tom nemůžeme popovídat.
0: Takže klidně můžeme říct, že už jsem byl v Americe, teď jsem se právě vrátil před festivalem Hvězdy nad Vltavou, o kterém si budeme za chvíli povídat.
1: Ano.
0: Byl jsem nedávno ve Španělsku, hrál jsem Dvořákův svůj koncert, byl jsem v Německu, tam jsem hrál houslový koncert číslo 4 Jana Kubelíka, kterého se, tak říkajíc, velmi úzce starám a zajímám. Chystám se na další koncerty po světě, mimo jiné budu hrát i se slavným italským rozhlasovým orchestrem RAI a budu hrát s orchestrem Tonkinster na svém festivalu a tak jako opravdu ten letošní rok je velmi nabitý nejenom zahraničními vystoupeními, ale také nahrávkami a nahráváním jako takovým, protože na začátku července budu natáčet pro slavnou společnost Pentatone, pro kterou nahrává teď Česká filharmonie a má za ní všechny ty úžasné ceny, které získává, takže to je obrovská jako příležitost a velká věc. A na podzim tam budu natáčet český repertoár, včetně světové premiéry první verze Janáčkovy sonáty houslové. My všichni hrajeme a známe tu verzi pozdější, ale Janáček byl znám, že přepracovával, ale já mám k dispozici tu první verzi. A na podzim budu hrát a natáčet potom Dvořákův houslový koncert a španělskou symfonii Eduarda Lala pro Universal Music, takže já jsem velmi aktivní i v tomto.
1: Ano, máte to nabité, jak jsme teďko slyšeli, tak pojďme zase chviličku si poslechnout hudbu Johanna Sebastiana Bacha, bude to tentokrát. A ano, tady už bude Willem Weverka s vámi hrát, protože to bude část koncertu pro housle a hoboji v tomto případě, to je ta transkripce toho houslového dvojkoncertu. Je v D-moll a zazní zase první část tohoto díla.

0: Skončila první věta Bachova dvojkoncertu, v tomto případě tedy pro housle a hoboj, d-moll, hráli vám taky Willem Weverka a můj dnešní host Pavel Šporc. Společně s orchestrem, který nás provází tímto vysíláním, a to je Šporcl Chamber Orchestra. Pavel je tady přede mnou a teď se zeptám trošku na taky jinou hudbu, protože, a to dělá hodně umělců, že si chce nebo má tu potřebu a chuť odběhnout do jiných žánrů. Jak je to u vás?
1: Tak já odbíhám celý život a dobře se to o mě ví. A moje crossoverové projekty, včetně Gypsy Fire, tedy dvěma alby s cikánskou cymbalovou kapelou, jsou opravdu velmi známé i po celém světě. A před deskou Air, které si tady pouštíme, jsem nahrál moje první rockové album, kde jsem používal jak moje slavné modré housle, tak i elektrické housle, a na které jsme nahráli velké rockové hity a i balady, včetně skladeb Led Zeppelin, Kashmir, Stairway to Heaven, Rolling Stones, Queen, Bohemian Rhapsody jako poslední, ale také český repertoár, Voda, čo má drží nad vodou, a Šopa Tejdla a další skladby. A musím říct, že tohleto album je nesmírně jako úspěšné jako takové, už jsme dostali zlaté ocenění, ale především to živé vystoupení teď, kdy opravdu kražíme republiku skrz naskrz a také už se začínáme objevovat zahraničí, a jeden z těch velkých koncertů, který nás čeká, je v září v Montreux ve slavném švýcarském letovisku a městečku, ke kterému měl Freddie Mercury a Queen velký vztah. A tam se 30 let již koná festival Freddie Days. A my jsme na ten festival pozváni. Letos bude poslední ročník a my na závěr na velkém pódiu zahrajeme náš set hudby Freddieho Mercuryho a Queen, tak na to se třeba moc těším.
0: Tak samozřejmě taky, budeme vám držet palce, ať to všechno vyjde. A mimochodem u těch crossoverů aranžmá si děláte sám nebo svěřujete někomu?
1: Aranžmá si dělám sám společně s mojí kapelou. Protože já mám opravdovou rockovou kapelu u sebe a miluju Hammondy, takže tam máme samozřejmě Hammondy a bicí a basovku a normální elektrickou gitaru.
0: No a vy jste ale zároveň se stali hudebním skladatelem.
1: To už je hodně let, ale mám přes 50 skladeb i aranží samozřejmě. Dostal jsem dokonce cenu Ochranného svazu autorského za nejúspěšnějšího skladatele toho jednoho roku. A skládání mě baví. V posledních letech jsem toho sice příliš moc nesložil, protože se hodně věnuju produkční činnosti a hraní na housle, ale na svých koncertech hraju velmi často například moje variace na píseň Kde domov můj, které jsou mojí srdcovkou a ve kterých vlastně i po celém světě ukazují moji jaksi národní identitu a hrdost k tomuto báječnému státu nebo této báječné zemi.
0: My si teď poslechneme ještě jednu skladbu, ve které budete hrát Bachův dvojkoncert pro housle, ale jiný. Bude to koncert pro housle a hoboj tedy v tomto případě. On je teda taky v d-moll.
1: Ano, Bach měl d-moll.
0: Ano, museli bychom to rozlišovat BBV čísly.
1: Jasně.
0: Ale to teda nebudeme dělat, bude to tedy jiný koncert, a tak si pojďme poslechnout část tohoto díla.

0: teď skončila skladba, kterou interpretovali tedy Pavel Šporcl, Vilém Veverka a Šporcl Chamber Orchestra. Byl to koncert pro housle a hoboj a první část tohoto díla, tedy Viváče. A my teď už jsme před poslední skladbou tohoto pořadu. A tak se teda musíme už taky trošku to rozvedem samozřejmě, o tom festivalu, o kterém už jsme hovořili, Mezinárodním hudebním festivalu Hvězdy nad Vltavou. Tak kolikátý je to ročník a kdy se koná?
1: Děkuju za to. Ano, letos chystáme pátý ročník. Ta původní myšlenka byla opravdu taková, abych do Českých Budějovic jako krajského města, který se zaslouží mít velké koncerty a velký festival, který jsem tam založil, tak dovážet ansámbly, interprety z celého světa, světové špičky, kteří by se tam za normálních okolností nedostali. A pro ten letošní ročník, který je svým způsobem nejbohatší v tomto ohledu, tak jsem například pozval Tonkünstler Orchestra Wien, takže posluchači nemusí do Vídně, ale můžou se přijet podívat a poslechnout tento slavný orchestr do Budějic společně s francouzským dirigentem Alexandrem Blochem. Ten koncert bude 22. června a zahajovací koncert bude veliký open air s Českým národním symfonickým orchestrem, s americkým dirigentem Robertem Trevinem a světovou mezzosopranistkou Justinou Gringité. Já také vystoupím, bude to opera gala. Těch koncertů máme, já nevím, jestli 13, možná i víc. Součástí festivalu je také moje akademie Pavla Šporcla, kterou jsme zmiňovali, a kde vybraní jedinci a participanti, tedy což je 10 houslistů a ještě violisti a violončelisté, tak mají studia zdarma, kde se vzájemně inspirujeme, jak už jsem o tom mluvil, a také vytvoříme malý orchestr a na třech koncertech festivalu hrajeme. Jinak ještě z těch interpretů přijede například právě i Vilém Veverka, o kterém jsme si tady povídali, a můj ansámbl. Máme také dva výlety do Karlových Varů a Mariánských Lázní, kam přijede zase americký orchestr i Palpity. Ten rozptyl je opravdu veliký a moc všechny posluchače zvu.
0: A jsou to i zajímavá místa v těch Českých Budějovicích a kolem. Já mám třeba rád kostely a koncerty. V těchto zařízeních to tam taky bude.
1: Přesně tak, budeme hrát Hluboká nad Vltavou, Rožmberk a další zámky a zajímavá místa. Já se hodně snažím hledat právě zajímavá místa, abychom nehráli pouze v těch koncertních síních, i když tentokrát v Českých Budějovicích se otevírá po letech opravený Dům kultury Slavie. Moc se na to všichni těšíme a tam právě zazní koncert Tonkünstler Orchestra.
0: A jinak samozřejmě ten podrobný program zase najdete na těch webových stránkách Pavla Šporcla.
1: Především na stránkách hvězdynadvltavou.com.
0: A to je přesná adresa tohoto festivalu. Já moc děkuju, Pavle, že jste přišel do našeho studia. My už si teď v závěru pustíme slavnou skladbu. Bude to slavný Bachův Air ze svity číslo 3 D-dur, což to nikdo neví, pokud se nezabývá tou hudbou. A jinak tu skladbu znají všichni.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Taky dáme, je to bonus vlastně na tom CDčku, za kterým jsme si dneska hráli skladby. Loučím se s Pavlem Šporclem a přeji, aby opravdu tohleto všechno vyšlo. No a těším se potom někdy na zbytek vaší rodiny.
1: Určitě. Děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: potisk trička, byla CZ.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Ladíte Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes se budeme na Klasik Praha věnovat hudbě jednoho z velkých vídeňských klasiků, Ludvíka van Beethovena. Poslechneme si jeho koncert pro klavír, housle, violončelo a orchestr C-dur, Triple Concerto, opus 56 a symfonii číslo 7 A-dur. Kompozice trojkoncertu C-dur spadá do období Beethovenových prvních skic k 5. symfonii a 4. klavírnímu koncertu a také práce na opeře Leonora, vzniku klavírních sonát opus 53 Valštínské a opus 57 Appassionáty. Obsazení tří solových nástrojů a orchestru poukazuje na jedné straně zpět do historie, k praxi koncerta Grossa se solistickou skupinou a orchestrálním tuty a ke koncertantní symfonii, jak ji známe například z tvorby Mozartovy. Zároveň však naznačuje další vývoj, který vedl k symfonizaci solistického koncertu. V dopise lipskému vydavateli Breitkopfovi 26. srpna 1804 Beethoven sdělil, že má zájem, aby dílo vyšlo co nejdříve, neboť jeho skladba se třemi koncertujícími hlasy je cosi nového. Podle některých domněnek byl klavírní part určen habsburskému arcivévodovi Rudolfovi, příštímu olomouckému arcibiskupovi, s nímž se však Beethoven ve skutečnosti seznámil až o několik let později. Nositelem dedikace je kníže František Josef Maximilián Lobkovic. Roku 1807 vyšla skladba pod názvem Grand Concerto Concertant Tiskem. První veřejné provedení se uskutečnilo v květnu 1808 ve Vídni. Klavírní part zřejmě hrála Marie Bigot, která byla také první interpretkou Appassionáty. Houslistou premiéry byl pruský dvorní hudebník Karl August Seidler, který se zdržoval několik ve Vídni. Mimochodem jeho tchánem byl český skladatel Antonín Vranický. No a violončelistou Antonín Kraft, původem z Čech. V naší nahrávce jsou solové party rovněž obsazeny hvězdně. Na klavír bude hrát Daniel Barenboim, na housle Anne-Sophie Mutter a na violončelo Jojo Ma. West Eastern Divan Orchestra bude řídit Daniel Barenboim. Ten pak bude zmiňovaný orchestr řídit i v Beethovenově symfonii číslo 7 A-dur. Tu začal Beethoven skládat v roce 1811, když se léčil v teplických lázních a je věnována hraběti Morici von Fries. Premiéru měla 8. prosince 1813 ve Vídni na charitativním koncertu pro vojáky raněné v bitvě u Hanau. Doufám tedy, že vám bude dnes večer v přítomnosti hudby Ludvíka van Beethovena příjemně a přeji krásný poslech.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Je zřejmé, že v každém díle a jeho tvůrci, ať už jde o literáta, výtvarníka nebo skladatele, se tak či onak odráží doba jeho vzniku i autorova života. Někdy nepřímo, jen v tušených souvislostech. A za to jinde zcela nezakrytě, protože autor, ať už chtěl či nechtěl, se z dobových vazeb, a dá se rovnou říci z politických pout, nemohl vyvázat. Příkladem nadjiné je v tomto ohledu postava čelného skladatele nejen v rámci Ruska, ale i celého hudebního světa minulého století. Narozen na jeho počátku, prožil s epochou dvou světových válek a bezpočtu revolucí vše, co ho mohlo potkat do roku 1975, kdy se jeho život uzavřel. Řeč je o velikánu jménem Dmitrij Šostakovič. Dalo by se předpokládat, že na něj, na jeho dílo i na jeho klikatou životní pouť bude jeho vlast hrdá. Vždyť jeho tvorba od namátkou klavírních cyklů po symfonie patří do zlatého fondu hudebních dějin obecně a 20. století zvlášť. Kdo jiný by si vedle Stravinského, Rachmaninova či Prokofieva zasloužil při mapování této éry v Rusku větší pozornost? Ale jak známo, vše je vždy jinak, než by člověk očekával. A tak nezbývá, než vzít při pátrání po muzeu věnovaném Šostakovičovi na vědomí nečekaný paradox. Pokud jsem se při svém pátrání po jeho muzeu v dnešním Rusku nedopustil zásadního pochybení, pak totiž jediné místo, které lze při dobré vůli a s přimhouřením obou očí takto označit, je pouze byt v 5. patře jednoho petrohradského činžáku. Dokonce jenom jeho část, jak o tom bude náš dnešní příběh podrobněji vyprávět. A snad, aby byl tento zavržení hodný nedostatek, alespoň v globálním měřítku kompenzován, vzniklo v Paříži, s níž přitom Šostakovič neměl osobně nic společného, velkoryse pojaté dokumentační centrum, věnované jeho dílu v širším muzikologickém i dobovém kontextu. Každý, kdo se o tohoto skladatele zajímá, tam nalezne pro svoje pátrání bezpočet zajímavých podkladů. Pozoruhodné je zároveň zjištění, jak nejen svým obsahem, ale i svojí formou se obě zmíněná místa od sebe zásadním způsobem liší. Dá-li se byt v Petrohradě nazvat svatyní plnou vzpomínek a emocí, pak je pařížské centrum možno překřít na chrám informací. Postupně se dnes vypravíme do obou z nich. No a na úvod nabízím čtvrtou větu Allegro con brio z Šostakovičova koncertu pro klavír, trubku a orchestr. Hrát budou Jitka Čechová, Johannes Sondermann a symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídí Oswald Zalaberger.

Nedaleko hlavního vlakového nádraží a v místech, kde řeka Něva svojí smyčkou obtáčí pevninu, se v rámci Petrohradu nachází ulice rovná jako přímka. Kdysi se jmenovala Nikolájevská, později byla přejmenována na Maratovu. Jeden ze zdejších domů, opatřený popisným číslem 9 a zaplněný byty až pod střechu, sloužil po 20 let jako domov muži, kterému je naše pátrání věnováno. Dmitrij Šostakovič se sem přistěhoval s rodiči v pouhých 8 letech, tedy roku 1914, a žil tady až do roku 1934, kdy se přemístil do Moskvy. Vystudoval zdejší konzervatoř, právem považovanou za prestižní. Obdivoval svého pedagoga Alexandra Glazunova, studoval hudební tvorbu svých současníků, ale i velkých ruských skladatelů 19. století. A vydal se na vlastní kompoziční dráhu. Vznikly zde jeho 3 symfonie. První v tónině F-moll roku 1925, druhá v B-dur a nazvaná Křínu o 2 roky později. No a třetí v S-dur a opět s vlastním názvem 1. máje, pak roku 1931. Také zde Šostakovič složil 2 opery, nejprve Nos z konce 20. let a poté v letech 1930 až 32 převratnou Lady Macbeth z Mzenského újezdu. Tedy tu, která měla později tak výrazně zasáhnout do jeho života, když byla v deníku Pravda roku 1936 podrobena zdrcující stranické kritice v článku s výmluvným nadpisem Chaos místo hudby. Poté čas, tak říkajíc, oponou trhnul. Sovětský svaz protrpěl druhou světovou válku a stal se jedním z vítězů, aby se o 10 let později, koncem 20. století, rozpadl, co by pro změnu poražený ve válce zvané Studená. Psal se rok 2002, když se významný ruský violončelista Mstislav Rostropovič už prostě nemohl dívat na to, jak nedbalé je se vzpomínkou na Dmitrije Šostakoviče v Rusku zacházeno. Konec konců se sám kdysi počítal k jeho přátelům a skladatel pro něj zkomponoval 2 čelové koncerty. A tak se Rostropovič, kterému v té době zbývalo 5 let života, rozhodl v souladu s přáním své ženy, neméně slavné pěvkyně Galiny Višněvské, ke koupi bytu. Ano, jednalo se o ten v Maratově ulici v Petrohradu, v domě nyní zprivatizovaném, kde si noví majitelé vychutnávali dlouho nepoznaný pocit vlastnictví a podle toho s ideou na muzeum zacházeli. Větší polovina, konkrétně 2 pokoje a příslušenství, zůstala v jejich majetku. Ve druhé vzniklo jakési Šostakovičovo minimuzeum. Poslechněme si teď první větu z Šostakovičovy 1. symfonie F-moll, a to v živé nahrávce Chicagského symfonického orchestru pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

Není prý vůbec snadné se do takzvaného muzea Dmitrije Šostakoviče v Petrohradu probojovat. Jak vysvětleno, nachází se v polovině soukromého bytu, do kterého je schodby v 5. patře jediný vchod. Záleží proto na domluvě s majiteli druhé poloviny a vlastně na jejich libovolnosti.

si lze představit, jak se asi uprostřed stalinských čistek, kdy přicházel o svoje mocné ochránce, Šostakovič cítil. Počítal víceméně s tím, že bude zatčen. Věděl, že komando v dlouhých kabátech přichází v noci. Nechtěl, aby byl jejich malý synek svědkem tak brutálního vpádu do bytu. A tak proseděl noci na chodbě, pod sebou kufřík s nejnutnějším ošacením a s pastou i kartáčkem na zuby. Tento jímavý vhled do velikánova života je k nalezení ve vydařené knize Hukot času od Juliana Barnese, vydané u nás v překladu Petra Fantise. Originál této knihy tvoří zlomek z bohatství shromážděného v pařížském dokumentačním centru Dmitrije Šostakoviče. A právě tam se nyní na naší virtuální pouti přesouváme. Ocitáme se v ulici svatých otců Rue de Saint-Père na levém břehu Seiny, v místech protchnutých historií, ať už jde o kostelík Saint-Germain-des-Prés, Boulevard Saint-Michel, a nebo ikonické univerzitní učiliště Sorbona. Právě tady, v tomto prostředí, se roku 1995 podařilo v domě číslo 19 vybudovat a odborné veřejnosti zpřístupnit prostor určený k bádání a rozdělený do tří částí. První mapuje podrobně skladatelův život, popsaný kromě zmíněné Barnesovy knihy a nebo publikace Briana Mortna s názvem Šostakovič – život zakódovaný v hudbě. Především v hojně diskutované knize svědectví, respektive paměti. Její autor Solomon Volkov zpovídal Šostakoviče v letech 1971 až 74 a získal od něj mnoho podrobných sdělení pod slibem, že knihu zveřejní až po skladatelově smrti. Nakonec vyšla v Americe, kam Volkov emigroval, a stala se předmětem sporů o svou pravdivost, kterou však potvrzovali příbuzní i bližní skladatele. Ostatně vdova po skladateli Irina Antonovna byla ještě roku 2025, tedy plné půlstoletí po Šostakovičově smrti, vedena ve svých 91 letech jako viceprezidentka pařížského centra. Zmiňoval jsem Šostakovičovi violončelové koncerty. Z toho prvního v S-dur teď zahraje symfonický orchestr města Birminghamu. Poslední dvě věty. Solistou bude Shekou Kane Mason a provedení řídí Mirga Gražinité Tila.

Druhá část Šostakovičova dokumentárního centra v Paříži připomíná kulturní souvislosti Ruska za skladatelova života. Jsou zde portréty Davida Oistracha a dalších virtuózů či dirigentů, ale taky třeba básnířek jako Anna Achmatovová či Marina Cvetajeva. Třetí část tvoří encyklopedie, slovníky a časopisy. Celkem 800 knih, ale i 2000 CDček a navrch 300 partitur. Jak moc se od sebe liší pařížský chrám informací a svatyně emocí v Petrohradu. V prvním z těchto míst se odborník noří do skladatelova umění. Ve druhém se návštěvník setkává s člověkem, který tvořil. Dnešní pořad uzavřeme čtvrtou větou Allegro non troppo z Šostakovičovy symfonie číslo 5 d-moll. Hrát bude Pittsburgh Symphony Orchestra, řídí Manfred Honeck.